buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple. Mám

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple.

0: Čau, tady je Rest, právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladovej smut, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40,

deseti lety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vylová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap, co neudělal.

se vidět v mojí lidice. Díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown.

0: Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
1: Na plakátě moje jméno
2: Vec.
1: Přišel jsem čeknout toto město.
2: Kde?
1: Rozjebat se jak zvěř.

0: Originál.
1: Radio Spin, new EP Multiplier.
2: Otvor si teraz Instagram a daj nám odber na Hills Bros Music.
3: Tohle byly Hills Bros v pořadu Československý Underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail cz.sk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
4: Československý Underground. Každou středu od 8 večer
5: a každou neděli od 9 večer
4: na rádiu.

0: 5 hodin 55 minut, máme tady úterý 13. říjen, svátek slaví dneska Renata, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u rádia Spin přeju krásný, dobrý úterní ráno. Good morning. Před náma je další nadupaný Spin ráno, tak se pojďme podívat, co nás tady dneska čeká. My si řekneme spolu, co může být horší, než potkat svoji ex s jejím novým boyfriendem. Zastavíme se taky u želvy, která je virální, takže se dozvíš, proč je ta želva virální. Do Česka míří taky nová reality show, takže i o ní si něco řekneme. No a před náma je taky úterní mashup, je před náma poznávačka, a nebo třeba taky budu čekat na někoho, kdo se tady v éteru porve o vstupenky na Zrádce. No a víš co? Samozřejmě to ještě není všechno, ale všechno se zavčasu dozvíš, co bude následovat, takže určitě poslouchej dál Rádio Spin. No a my se společně jdeme podívat na to, co nás čeká dneska venku. Aktuálně by mělo být venku něco kolem 4 stupňů Celsia, jinak je tam polojasno a jasno, což je takhle z rána docela příjemný, mimo Tábor a Hradecko, protože tady mám hlášený mlhy, takže tam určitě jezděte opatrně. Když se podívám na to, jak to bude vypadat dneska odpoledne, tak je to vlastně dost podobný, ne-li totožný, jako tomu bylo včera. Venku polojasno až zataženo, teploty maximálně na 13 stupních Celsia, takže takhle bude vypadat úterý, no a my startujeme společně Spin ráno s Domem.
1: Sedím v Barceloně, by unicorn. Písek moře, more, neptej se mě, co je.

0: vedenie úspešného roku na svetových kurtoch. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a Be In s rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 6 ráno, to je přesný čas, a ty rád posloucháš Radio Spin. S tebou jedom?

6 hodin a taky 6 minut k tomu, která posloucháš Radio Spin, s tebou jedá taky dom. No a my se společně jdeme podívat na první dnešní zprávu, hele, ale já bych nejdřív ze začátku tak jako malinko zpomalil, protože si řekneme o želvě, která se stala internetovou senzací. Jeden týpek si ji kdysi adoptoval a řekl si, že s ní procestuje San Francisco. Takhle. Já už jsem viděl v MHDčku třeba psa, jo, jakože třeba pes v tramvaji, to je taková běžná věc. Viděl jsem v metru týpka s papouškem na rameni. Sice měl podělaný záda, ale vlastně jako zvládli to. Dokonce jel jednou ve vlaku i týpek s leguánem, ale frajera s želvou na vodítku, tak to jsem v MHDčku ještě neviděl. Na jednu stranu si říkám, že je to docela hezký, že i želvě chce prostě někdo ukázat svět. Já si myslím, že ty zvířata si to prostě zasloužej. Na druhou stranu si říkám, že to asi bude docela dlouhý cestování a přece jenom vyrazit prostě pro rohlíky někdy ráno a vrátit se pak ve 4 odpoledne je asi poměrně časově náročnější záležitost, ale takhle, cením nápad, cením snahu a musím říct, že to asi evidentně bude teda dobrý a obětavý páníček, protože obětovat celý den kvůli tomu, aby si začal se želvou pro snídani, to by asi neudělal nikdo z nás.

0: 6 hodin a 10 minut, ty nám posloucháš Radio Spin a taky doma. No a dneska tady máme samozřejmě poznávačku, ve který dneska bude žádat jeden starší český film. A to konkrétně z pozdějších 80. Jsem zvědavý, jestli podle dvou hlášek, který tady pro vás mám připravený, uhodnete, o který film tady dneska jde. A já jenom na začátek musím říct, že to je film, který má dva díly, takže jedna hláška je z jedničky, druhá hláška je z dvojky, aby to bylo tak jako 50-50. Takže pojďme si spolu pustit první ukázku, která by ti mohla pomoct k názvu dnešního filmu v poznávačce.
1: Nemohl bys mě založit 60.
2: Hele, řekni si mamince, ta ti učí, jo?
1: Ještě si bareš vasy, co?
2: To trošky bys nechtěl, ty kretene.
1: Ale bys si zacvičit, jo?
0: Jestli tě napadá, co by to mohlo být za film, tak určitě můžeš posílat už v tuhle tu chvíli svoje tipy. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Jestli zatím netušíš, tak si myslím, že druhá ukázka, kterou tady pro tebe mám ready, tak by ti 100% pomoct mohla. Na tu si ale budeš muset zhruba tak 3 minutky počkat. Takže pojďme teďka dávat první tipy. No a za chvilinku se vracíme s další ukázkou.

0: Radio Spin, dom a taky poznávačka, kterou jsme tady odstartovali pár minut zpátky. Dneska, jak už jsem ti říkal, tak dneska tady hádáš jeden český film, a to z pozdních osmdesátek, a je to film, který má dva díly. První ukázku, respektive z prvního dílu, jsme si pustili pár minut zpátky, tak pojďme si ji tady spolu připomenout.
1: Nemohu vysně založit. 60.
2: Hele, řekni si mamince, tati bučí, jo?
1: Ještě si barvíš vlasy, co?
2: To trošku bys nechtěl, ty kretene.
1: Ale bys si zatvičit, jo?
0: No a sliboval jsem ti, že si v tomhletom stopu dáme taky ukázku z druhého dílu, která by ti mohla pomoct trošičku víc, protože to je taková jako víc signature hláška, která si myslím, že se používá třeba i doteďka.
3: Jeď ty dobytko! Šlápni na to!
0: Jestli tě podle těch dvou ukázek napadá, o který film by tady dneska ráno mohlo jít, tak určitě můžeš už tuhle chvíli posílat dál svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli ne, tak pro tebe už žádnou další nápovědu, možná ti ještě můžu taky napovědět, že se tam objevil Lukáš Vaculík, ale to už je nápověda hodně zadarmo. Jakože fakt hodně zadarmo, možná bys za ní měl ještě zaplatit.
4: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supilí

0: 15 minut a taky poznávačka, kterou jsme tady odstartovali pár minut zpátky. No a dneska, jak už víš, tak tady hádáš jeden český film, který se natočil, nebo respektive vyšel v pozdních 80. Druhý díl, ze kterého jsme se tady taky pouštili ukázku, tak potom vyšel taky v brzkých 90. No a o který film jde, tak to tady dneska ráno hádáš ty, a to podle ukázek, který tady pro tebe mám připravený. Pojďme si pustit tu druhou, která tady zazněla, která je taková víc signifikantní pro tuhletu, nevím jestli říct sérii, ale pro tohleto duo filmů.
1: Jeďte do bytku! Šlápni na to!
0: Já si myslím, že tohle je hláška, kterou spoustu z nás používá kolikrát ještě dneska. Pojďme se teda podívat na to, jaký typy tady během dnešního rána napadaly. Každopádně ode mě víš, že se v tomhle filmu objevil taky Lukáš Vaculík, což byla nápověda tak jako za hubičku, možná taky za takovou takový pěti kilo pro mě ještě, hele. Tak Jirka.
2: Apollo, pojď. Určitě je to Kamarád do deště.
0: Další Kamarád do deště tady zazněl taky od druhý Jirky.
3: Kamarád do deště, 100%.
0: Jdeme se podívat taky za Viktorem.
4: Lukáš Vaculík, Saglom Tofy, Kamarád do deště.
0: No a jdeme se podívat dál do mobilní apky Rádia Spin, myslím si, že za Vojtou.
5: Ale nebude to náhodou, Kamarád do deště.
0: A mobilní apka Rádia Spin ještě jednou.
6: Kamarád do deště, dobré ráno všem, čau fugas.
0: No a já si myslím, že dneska není vůbec o čem, protože opravdu to dneska byl jasný Kamarád do deště. No tak jo, moc děkuju za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky doufám, že se zapojíte do Celebrity Voice Lipu, který si dáme už tak za 20 minutek. No a za chvilinku se vrátíme zpátky, a to k jedné reality show, o který jsem tady mluvil zhruba tak 20 minut zpátky, tak jsem zvědavej, jestli se tady najde někdo, kdo by se do ní třeba v budoucnu i zapojil.

Pokračujeme ve Spin ránu, s tebou je taky Domno a já jsem ti tady pár minut zpátky sliboval, že tady pro tebe mám jednu novou reality show. Nebo takhle, nemám já, ale někdo ji pro tebe mít bude. Zatím není úplně jasný, kdo a kdy se to bude vysílat, ale chystá se reality show, která je původem z Nizozemska. Jmenuje se Most Wanted a principem je, že soutěžící zdrhnou z jailu. Čeká je potom x dní na útěku. Nemají mobil, nemají prachy, nemají ani kde spát a už vůbec nemají žrádlo. Prostě co to jako je, víš co? No a aby to nebylo úplně málo, tak má je v patách tři lovce, který je prostě v té dané lokaci hledají. No a aby nehledali úplně naslepo, tak mají drony a každých 20 minut dostávají info, kde ty soutěžící mají zhruba tak asi najít. No a dokonce i lidi venku, normálně na ulici je můžou napráskat, prostě vidějí týpka v oranžovej hadry, si řeknou, ty vole, ten prostě utek prostě z vězení, ale tak tady napráskám týpkovi, kudy běžel, takže já bych to přirovnal k takovému možná GTAčku, in real life, nebo úplně nevím, k čemu přesně to 100% přirovnat, ale nebudu lhát. Je to věc, která by mě docela lákala, ale bohužel jsem jeden z takových těch prostorově výraznějších lidí, takže já se úplně jen tak neschovám a to už vůbec nemluvím o tom, že bych nedokázal úplně tady po Praze po ulicích zdrhat nějakému vycvičenému týpkovi, víš co, ale třeba tady na Rádiu Spin je nějaký mistr převleků a zároveň taky sportovní typ, takže tohle to by mohlo být třeba pro tebe. No a já jsem zvědavej, kdy tahle ta věc půjde ven a hlavně jak to bude vypadat, kdy se to bude vysílat, protože tohle to je věc, kterou já potřebuju vidět. Jakože fakt potřebuju to vidět.

Občas se nám stane tady na rádiu Spin, že nám buď to do mobilní apky Rádia Spin nebo přímo Romanovi přijde takový e-mail, a sice to, že si nevíte úplně rady, protože třeba posloucháte Rádio Spin v dabu, no a občas se vám právě stane, že tam to Rádio Spin neslyšíte, že to prostě jako nejde naladit. No tak mám pro vás jednu takovou dobrou radu, kterou teda jsem tady dostal od našeho pana ředitele, že je dobrý to občas jako přeladit, protože občas se ten vysílač tak jako třeba je potřeba restartovat, přece jenom je to digitální, je to technika. No a tím pánem je potom potřeba taky restartovat to přijímání toho dabu. Takže jestli ti nejde Rádio Spin dabu, tak to určitě přelaď, ať nás můžeš zase poslouchat hezky pěkně, komfortně v autě, tak jak jsi zvyklý, prostě v dabu digitálně. A bude to dobrý, takže přeladit a pak je to OK.

6 hodin a 31 minut, která posloucháš Spin ráno s Domem. Dneska máme úterý 13. říjen, svátek slaví Renáta, tak ještě jednu přeju všechno nejlepší. No a já jsem nakouknul taky do našeho mysliveckého kalendáře, který mi ukazuje takovou neúplně mysliveckou věc, a sice to, že dneska je Mezinárodní den bez podprsenky, takže je dost pravděpodobný, chlapi spineři, že až se dneska vrátíte z jobu, tak vás možná doma čeká nějaký hezký překvápko. Nicméně, my se jdeme podívat taky na to, jestli vás čeká vinku nějaký překvápko, a rovnou takhle ze začátku vám můžu říct, že úplně nečeká, protože teploty jsou aktuálně kolem 4 stupňů Celsia, k tomu teda taky jasno až polojasno, jinak Hradecko pořád ještě hlásí mlhou, stejně tak i Tábor, takže tam určitě jezdí opatrnějc. Když se podíváme na dnešní odpoledne, tak tam počítej s tím, že bude opět jasno až polojasno a teploty kolem 13 stupňů Celsia, víc

je docela nezvykle hustý provoz, a to konkrétně teda na Štěrbolský spojce, potom taky na ulici 5. května, takže tam počítej s lehkým zdržením. Zdržíš se určitě kvůli práci na silnici taky na Kbelský a taky na sjezdu z D10 na Kbelskou po směru ven z města. No a potom tě čeká zdržení klasicky na Nuseláku, na Polvotavský a taky v Holešovičkách. Jinak Praha aktuálně bez krešů, ale kdyby cokoliv, tak dávej vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní apky Rádia Spin. Automoto Spin.

nastavil zákony tak, aby platili, řekni, ať přísaha na Bibli. Mě na bodně na vidle, jestli se pletu, nejdrom zasou v klidu si navykli. Rakety za ganžu, za pitlik, tady máš baganže se zabydli.

0: Cyril. Radio Spin. Celebrity Voice Flip.
1: Máme pár minut po půl sedmí ráno, ty dám posloucháš Radio Spin s tebou, dál taky Domno a nás čeká právě v tuhle chvíli hádanka Celebrity Voice Flip. Jenom připomenu pro ty z vás, kdo třeba jste u Radio Spin poprvé, tak Celebrity Voice Flip je o tom, že dostaneš do éteru zamotaný hlas nějaký známý osobnosti, no a podle toho zamotanýho hlasu hádáš, která ta známá osobnost by se tady mohla dneska v této hře objevovat. Já si myslím, že je to všechno naprosto jasný, tak pojďme si pustit jak dnešní Celebrity Voice Flip zní.
2: A mám už nějakou povědu postoci, ale pak nikdo bym byl ten hej, na všem zhodovým se.
1: Zatím pro tebe nemám žádnou nápovědu, jenom tě nechám přemýšlet čistě podle toho zamotaného hlasu, kdo by to asi tak mohl být. Jestli tušíš, tak už v tuhleto chvíli určitě můžeš dávat vědět, kdo to podle tebe je. Jestli zatím netušíš, tak vydrž pár minut, protože za chvilinku se tady k tomu zamotanému hlasu dáme taky nějakou tu nápovědu, která by tě mohla dostat ke správnému výsledku. Pro tentokrát ti ale ještě jednou pustím, jak ten Celebrity Voice Slip zní, no a zbytek už je v tuhleto chvíli čistě jenom na tobě.
2: A mám už nějakou povědu postoci, ale pak nikdo bym byl ten hej, na všem zhodovým se.
0: Spin Celebrity Voice Flip. Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

0: No a my pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho spolu pro tohle chvíli ještě připomenout. Já jsem tady zatím tomuhle tomu Celebrity Voice Flipu nic moc nenapovídal, jenom jsem mě nechal hádat podle toho, jak ten zamotaný hlas zní, tak se pojďme podívat do mobilní apky Rádia Spin za Stehnem.
1: Dobré ráno, tady Stehno, zdravím Benedikta, ale nemohl by to být třeba Orion, díky.
0: Orion to dneska ráno, Stehno bohužel není. Jo, přece jenom Orion má ten hlas takový trošičku hlubší, každopádně ti můžu napovědět, že dneska tady hádáš jednoho hlavního člena labelu Million Plus, který nedávno vyprodal dvě O2 arény. Více myslím, že není potřeba co napovídat, já si myslím, že v tuto chvíli už je naprosto jasný, kdo by to asi tak mohl být, takže určitě můžeš dál posílat svoje tipy, buď to pomocí našeho telefonního čísla 210 32 30 30, nebo pomocí naší mobilní apky Rádia Spin. Jestli ještě nemáš, tak si určitě stáhni, najdeš ji na všech Google telefonech, nebo respektive Google Play, anebo třeba taky na App Store, ale pro tuhle tu chvíli ti ještě jednou připomenu dnešní Celebrity Voice Flip, no a pak máš 3 minutky na to mi dát vědět, kdo to asi tak dneska ráno je.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: dokonce Celebrity Voice Lipu, ve kterém jste dneska hádali, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho ještě jednou pustit. No a jenom rychle si zrekapitulujeme nápovědy k dnešnímu Celebrity Voice Lipu, a sice to, že dneska jste tady hádali jednoho z hlavních členů labelu Million Plus, který nedávno vyprodal dvě O2 arény po sobě. Víc si myslím, že nebylo třeba napovídat, protože tohleto jsou naprosto jasný nápovědy a možná, i když už se jenom řekne to Million Plus, tak ti naskočí právě tohleto jméno. Tak pojďme se podívat na to, jaký typy tady dneska ráno dál padaly, a začneme u Kačí.
1: Ahojky, tak to je Izu.
0: Kačí typu je Iza, ten tady podle mě zazněl taky u Tomáše, pokud se nepletu.
2: Čau, tady Tomáš, Celebrity Voice je Izomandias.
0: No a ještě jeden Izomandias tady zazněl, a to od Vojty.
3: Opět dobré ráno doma, hele, já jsem si hned podle té první myslel, že by to mohl být Izo, a tou druhou nápovědou to úplně potvrdil, takže Izo, čau Vojta.
0: Vojto, můžu vám všem říct, i Tomášovi, i Kačí, že máte naprostou pravdu, je to Izo. Tak jo, děkuju za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Lipu. No a my společně pokračujeme ve Spin Ránu, kde už se třeba za pár minut koukneme taky na to, kdy a jak můžeš získat stupenky na Zrádce. No a samozřejmě se taky vrhneme do našeho dnešního tématu, ale to až za několik minut.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin Ránu. Na rád.

0: 52 minut, teda posloucháš Radio Spin, taky Spin ráno s domem. Dneska je 13. říjen, úterý, svátek slaví Renata, tak ještě jenom přeju všechno nejlepší. No a jenom připomínám, že dneska je podle kalendáře Mezinárodní den bez podprsenky, tak doufám, že bude doma dneska odpoledne nějaký překvapení. No a my se jdeme podívat na to, co jsme tady probrali v předchozí hodince. Tak máme za sebou jednoho týpka, který pravidelně venčí želvu MHDčkem. Řekli jsme si taky o jedný nový reality show, která se chystá v Česku. No a máme za sebou taky poznávačku a celebrity Voice Flip. Před náma je toho ještě spoustu, můžu vypíchnout třeba mashup nebo třeba taky pravdu nebo lež, takže je opravdu na co se těšit. No a za chvilinku probereme taky Zrádce, takže i tam je na co se těšit. Ještě předtím všim se ale společně podíváme na to, co nás čeká během dnešního dne venku. Když se podívám na to, jak to vypadá aktuálně, je tam jasno až polojasno, teploty kolem 2 až 4 stupňů Celsia, takže počítej s tím, že je potřeba se opravdu dneska přivoblíknout. Já jsem opět vyrazil teda jako v mikině a v džísce a už to fakt jako nejde. Nejde to, budu muset prostě vytáhnout tu oprejskanou, roztrhanou zimní bundu, než mi prostě přijde vejplata a koupím si novou. Nicméně, my se jdeme podívat taky na to, co nás čeká odpoledne, tam už je to totiž malinko lepší. Tam už to na tu džísku ještě tak svým způsobem je, protože odpoledne nás čeká něco kolem 13 stupňů Celsia. Takže tam počítej ještě s poměrně dobrýma teplotama, ale ty rána už jsou docela šílený. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy, parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

4 minuty k tomu, ty ráno posloucháš Radio Spin a taky Spin ráno s Domem. No a ty víš, že my tady všichni na Radio Spin máme rádi zrádce. Nevím, jak je to možný, že úplně všichni, ale nebo takhle. Já vím, jak je to možný. Je to prostě kinematografický zážitek a ta hra je prostě skvělá. Hele, věděl bych minimálně třeba o 3-4 lidí tady z Rádia Spin, který by dali podle mě úplně všechno pro to, aby si v té hře mohli zahrát. Nicméně, my si jdeme jenom připomenout, kde zrádce můžeš sledovat. A to vlastně konkrétně můžeš sledovat už zítra v kinech, konkrétně teda v Cinestaru, takže tam si můžeš prostě dojít udělat takovej hezký večer, prostě randíčkový, co úplně na pohodičku vzít frajerku. Do toho, řekněme trošičku zákulisí, protože třeba v Cinestaru na Andělu pravidelně bejvá taky debata k tomu určitýmu dílu, který se tam odhraje. No a potom vlastně ve všech ostatních Cinestárech se ta debata taky streamuje, takže určitě se rozvíš i něco dalšího ze zákulisí. Pokud se tě nechce do kina, tak samozřejmě můžeš každou středu večer sledovat nový zrádce na Prvně Plus, anebo potom třeba taky v neděli v Telce. Nicméně, jenom ti chci připomenout, že my ti tady z Rádia Spin dokážeme do toho kina dostat i zadarmo, a to ve hře jeden na jednoho. Takže počítej s tím, že v 8.40 bude hra jeden na jednoho, kde tenhle ten týden hrajeme opět o stupenky na zrádce, konkrétně ten na zrádce příští týden, takže rozhodně doporučuji zůstat dál u Rádia Spin, protože můžeš vyrazit do kina zadarmo a to se ti nestává každý den.

Dáváš si Rádio Spin a mám na tebe jednu otázku. Co může být horší, než potkat svoji ex sejm novým týpkem? No, já ti to řeknu, oddávat svoji ex sejm novým týpkem. Tím si teďka totiž prošel herec Tobey Maguire, který ho vlastně znáš jako Spidermana, no známe úplně všichni. No a jeho bývalka Jennifer tak říká, že je vlastně její nejlepší kamarád a proto si ho pozvala na svatbu, aby je oddal. Takhle, já se třeba doteď se svojí ex jako bavím taky, jo, a myslím si, že náš friendship není úplně zas tak blbej, vlastně ve finále je lepší, než když jsme spolu chodili, ale asi bych jí úplně oddávat nešel, že jo. Nicméně mě to dneska ráno lehce inspirovalo v dnešním tématu, protože když už jsme u těch ex, tak si dáme takový trošičku kreativnější téma, protože otázka na dnešní ráno zní, jaká je ta nejhorší poslední věta před rozchodem. No a já to klidně za sebe můžu vykopnout, prostě nejhorší věta před rozchodem za mě je, seš plešatej. A nebudu lhát, je to věc, která fakt bolí. No a s čím přijdeš ty? To mi dávej vědět na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej mi vědět dneska ráno, jaká je nejhorší rozchodová věta.

Pár minut zpátky jsme se tady spolu na Rádio Spin začali bavit o herci Tobey Maguireovi a taky o tom, jak šel v hrdě vlastně oddat svoji bejvalku, což vlastně asi není úplně pro nikoho nic příjemného. Nicméně, pár vteřin na to jsme tady nakousli taky dnešní téma, a sice to, jaká je podle vás spinnerů ta nejhorší rozchodová věta. A vlastně to nemusí být jenom podle vás spinnerů, ale taky i podle vás spinnerek. Klidně, myslím, dejte vědět nějakou vaší životní zkušenost, kterou vám třeba někdo řekl. Jakože třeba, jak řekli mě, jsi plešatej, někdo mi řekl třeba taky jsi tlustej, ale to se taky může občas stát, že prostě jako už někomu nesedneš, protože se spolu vyžerete, ale hlavně, že ten protějšek zůstává hubenej, když to papáte spolu, že jo. Nicméně, dávej mi ty vědět, jaká je podle tebe nejhorší rozchodová věta, kterou člověk může slyšet, anebo třeba taky, jaká může být ta nejlepší rozchodová věta, kterou může člověk slyšet. To je taková ta rozchodovka, která ti třeba i udělá radost, hele, to mi dávej vědět na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Jsem zvědavej, s čím dneska ráno přijdete.

0: Mike Spirit máju a někdo nemáju. To záleží podle toho, jestli jste čerstvě rozvedený, rozešlý, anebo jestli jste naopak čerstvě zamilovaný. Nicméně právě s tím rozchodem tady dneska souvisí dnešní téma, a sice to, že se vás ptám na to, jaká je podle vás ta nejhorší věta, kterou můžete slyšet při rozchodu. Tak já si myslím, že jednu takovou perličku vytáhnou z kapsy pajky.
1: Chlapa, asi našla jsem si ženskou a pro ženskou našla jsem si chlapa.
0: No. Hele, jako takhle. Musím říct, že asi by mi chvilku trvalo, než bych se s tím smířil. Musím říct, že možná i jak jsme se bavili s Pajky mimo éter, že možná je lepší, když prostě frajerka přijde, že má jako jinýho chlapa, než má jinou ženskou, že to je takový možná i trošičku ponižující, ne? Že ty se prostě jako snažíš prostě po večerech a to a ona si nakonec najde frajerku. Nicméně mě zajímá, s čím přijdete vy ostatní. To mi dávejte vědět na 210 32 30. Nebudu naší mobilní aplikace Rádia Spin. Pomalinku, ale jestli se nám to tady začíná scházet, tak jsem zvědavý, přicházíte.

0: 7 hodin a taky 21 minut k tomu, ty dál posloucháš Spin ráno s Domem, no a dneska se ti tady ve Spin ránu ptám na to, jaká je podle tebe ta nejhorší věta, kterou ti může někdo říct při rozchodu. Tak měli jsme tady pár minut zpátky Pajkyho.
1: Pro chlapa asi našla jsem si ženskou a pro ženskou našla jsem si chlapa, no.
0: No a jednu takovou podle mě trošičku podobnou větu, i když možná trošičku ještě víc bolestivou, nám tady do mobilní apky Rádia Spin nahrál Tomáš.
2: Čau, ale za mě nejhorší věta je 100% tvoje ségra byla stejně lepší.
0: Kámo, jakože kdyby přišla s tímhletím, tak hele, to už úplně jako nevím, co by dělal, protože to nejenom, že ti to rozbije i ten vztah, ono ti to rozbije i ten vlastně jako sourozenecký vztah, což je vlastně ještě to horší, než právě ten milostný vztah, takže tohle to fakt jako věřím, že musí zabolet. Nicméně, co musím říct je, že taková Roza na mobilní apky Rádia Spin napsala jednu její životní zkušenost a musím říct, že ve chvíli, kdy vlastně dokončila tu story, kterou tam vyprávěla, tak já jsem tady zůstal jenom sedět s otevřenou hubou. A to je věc, na kterou si určitě počkej, my si dáme dopravu, dáme si taky krátkej break, no a hnedka potom pokračujeme v dnešním tématu, takže určitě klidně můžeš dávat dál vědět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin, jaká je podle tebe ta nejhorší rozchodová věta. Rychlá doprava na rádiu Spin, tak co se děje v tuhleto chvíli na silnicích? Začneme v regionech, protože tam se bourá, a to hnedka třikrát. Jeden crash hlásí Plzeň, a to v ulici Sary 35. Dál se bourá taky v Ostravě, a to v ulici Horní, takže i tam jezdí opatrně. A opatrně jezdí taky v Hradci Králové, a to na Reslovce, protože i tam to v tuhleto chvíli ne úplně poskakuje, ale začíná se to tam trošičku vymykat kontrole, takže určitě dávejte i v Hradci Králové pozor. Jdeme se podívat taky na to, jak to vypadá aktuálně na dálnicích, tady počítej se zdržením určitě na, pokud se nepletu, D11 po směru na Hradec, tady kolem Sacký se poskakuje kvůli crashi, takže tam určitě pozor, ať do toho nevlítneš, jinak poskakuje potom taky D1 na příjezdu do Prahy, D5 na příjezdu do Prahy a stejně taky D8 a D7, no a co se týče Prahy, tak tady je to jedno velký špatný, prakticky po celý výlce to stojí na pražském okruhu, a to až od Gbelský zhruba tak jako někam potom taky po jižní spojku, Barandák potom z Obřízkou, to je úplně jak by smet. No a počítej se zdržením klasicky taky na Nuseláku, nebo taky na Magistrále a na Polvetavský. No a jeden crash mi tady hlásí taky ulice vedle Dobřísky, a to u Žlutej Lázní, takže tam určitě pozor v ulici Křížová. Každopádně, kdyby se viděl o něčem dalším, tak mi dávej vědět buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
3: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
4: Spin Radio.
3: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna.
5: Nově tu vysíláme na 97 FM.
3: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: 7 hodin a taky 28 minut, která posloucháš Spin ráno s Domem. No a dneska jsme tady narazili na herce Tobyho Maguirea, který oddával svoji ex. No a v té příležitosti jsme se tady začali bavit taky o svých vlastních ex, nebo respektive takhle. K těm ex jsme se začali bavit o rozchodech a taky o tom, jaká je podle vás ta nejhorší rozchodová věta, kterou můžete slyšet. A musím říct, že jednu takovou story mi sem poslala Róza a věř mi, že až uslyšíš vlastně, co tady Róza převypráví, tak zůstaneš sedět jenom s otevřenou hubou, úplně stejně jako já.
1: Dobré ráno, tady Rozi. Já si pamatuju větu mýho ex, když jsem se ho ptala na konci vztahu, hele, miloval jsi mě vůbec nikdy? A on mi řekl, jo, prvního půl roku. Blbý je, že jsme spolu byli 3.
0: Brácho, jakože ale slyším to po třetí a furt jako sedím a říkám si, že tohleto, kdyby ti někdo vypálil, tak musí být naprostej šok, protože tohleto je fakt něco, co slyšet absolutně nechceš. Takže Rozo, hele, držím palce, snad se to s tebou nepotáhne jako dost dlouho, protože tohleto mi přijde jako absolutně crazy. Ale další rozchodový věty tady mám ještě v záloze, takže kdo určitě už jste dal vědět, tak klidně můžete vymýšlet dál, a kdo jste ještě nedal vědět, koho z vás napadá nějaká rozchodová věta, nebo máte nějakou takovou zkušenost jako Róza, tak klidně dávejte vědět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Fin ráno s Domem, no a dneska tady řešíme ty nejhorší rozchodové věty, jaký ty vlastně můžeš od svého partnera nebo od své partnerky slyšet. No a musím říct, že s jednou takovou dost zajímavou větou přišel pár minut zpátky mimo éter Maty.
1: Je to spíš rok mediální věta, ale když ti buchta řekne všechny orgány, s tebou jsem jenom předstírala.
0: Maty, já mám takový pocit, že tohle je snad věta, která asi ani nemůže zaznít, protože to přece není možný, aby holka přece něco předstírala, ne? Jenom tak jako mezi náma chlapama. Tohle to si myslím, že vlastně jako když ti frajerka řekne, tak prostě 100% musí kecat. To jinak nejde, ty vole.

0: mě zajímalo, jakou nejhorší rozchodovou větu slyšela Janet Jacksonová, protože ta si myslím, že si taky nějakýma věcma musela projít. Každopádně mi mrzí, že na ní nemáme číslo, aby jsme se jí na to mohli zeptat. Nicméně, koho se na to můžu zeptat, tak to jste samozřejmě vy, spineři. Takže nějaký rozchodový věty tady ještě máme a musím říct, že jednu takovou neúplně příjemnou, ale i zároveň příjemnou rozchodovou větu mi sem posílá Filip.
1: Ale říká se, že nejde slyšet jednu větu, ve které bys měl zároveň radost a zároveň smutek. Ale při rozchodu, kdybych slyšel, máš ho největšího ze všech svých kamarádů, tak bych to asi oplakal.
0: Ale Filipe, musím říct, že jsou věci, které zabolej a zároveň ti udělají radost. Tohle to si myslím, že je pravděpodobně jedna z nich. Takže děkuju za tuhle rozchodovou větu. Doufám teda, že ji nikdy neuslyším. Nicméně, jestli máš nějakou další rozchodovku, která

a tě může buď potěšit, anebo ti může, nebo tě nemusí potěšit, anebo ti dokáže udělat obě dvě věci zároveň, tak dávej vědět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin, protože já jsem hodně zvědavej na to, jestli máte třeba i nějakou další životní zkušenost s rozchodem a taky nějakou hroznou rozchodovou větou. Yeah.

0: Dneska ráno tady na Radio Spin hledám různý experty na rozchody nebo lidi, kteří už za sebou nějaký ty rozchody mají, protože hledáme tu nejhorší rozchodovou větu, která tady může dneska v éteru zaznít. Jednoho takového adepta už tady mám, a to od Rozy, která nám posílala voiceovku pár minut zpátky, tak pojďme ještě jednou za Rozou.
1: Dobré ráno, tady Rozy. Já si pamatuju větu mýho ex, když jsem se ho ptala na konci vztahu, hele, miloval jsi mě vůbec nikdy? A on mi řekl, jo, prvního půl roku. Blbý je, že jsme spolu byli tři.
0: Jako tohle je fakt adept na tu nejhorší story, která tady dneska ráno zazněla, nebo respektive teda na tu nejbolestivější. Rozo, prosím tě, drž se. Nevím, jak je to dlouho od té doby, co si tohle to slyšela, ale doufám, že to v tobě už tak nějak jako nerezonuje, protože hele, ačkoliv se mnou nikdo takhle nerozešel, tak ve mně to teda rezonuje poměrně hodně. No a další takovou ne úplně podobnou, ale trošku z jiného soudku rozkrovou větu tady dneska ráno do mobilní apky Rádia Spin posílá Skerry.
2: Čau, dobré ráno, hele, já si myslím, že i jako věta budeme jenom v kamarádi, stojí fakt jako za něco.
0: Jako stojí za něco. A to jak předtím, než se dáš s někým dohromady, tak taky samozřejmě i třeba po 5 letech, kdy už s někým vlastně ve finále nějakou dobu seš, no.

0: 7 hodin a 47 minut, teda posloucháš Spin ráno s Domem, no a my právě v tuto chvíli máme tak jako čas na to dát si mešápek, takže se na chvilinku odprostíme od dnešního tématu, který zní nejhorší rozchodový věty, který vlastně tady všichni asi pravděpodobně nějaký známe, nebo jsme s nějakýma prošli. Takže k těm, který se mi teďka nastřádali mobilní apce Rádia Spin, na který z vás se ještě nedostalo, tak těm se určitě dostaneme za pár minut. Teďka se jdeme podívat na to, jak zní dnešní mešáp, aby celý to Spin ráno nebylo takový jako rozchodový.
1: Spin ráno mashup.
0: Tak co se týče dnešního mashupu, dneska tady budete ráno hádat 4 věci, které jsou tam zamotané. Já jsem zvědavý na to, jestli se tady dneska dostaneme ke všem 4 správným odpovědím. Myslím si, že jedna z těch věcí by vám mohla dát tak jako chvilinku zabrat, ale doufám, že se tady najde někdo, kdo to třeba rozlouskne. Každopádně my si ten dnešní mashup jdeme pustit a zní takhle. Já si myslím, že spoustu z těch věcí, které tam zaznívají, tak jsou poměrně jednoduchý. Nechávám tě teďka chvilinku přemýšlet nad tím, co by se tam asi tak mohlo dneska ráno objevovat. No a potom mi určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho telefonního čísla, nebo pomocí naší mobilní apky Rádia Spin. No aby si neřekl, že na tebe nalíhám, že jsem ti to pustil ještě jenom jednou, tak tady máš mashup znova.

0: Fajn ráno. Mashup.
1: Musím říct, že jsem si pár minut zpátky tady Mashupu říkal, že vás možná dneska ráno trošičku nachytám, ale ono to zatím tak nevypadá, protože spoustu práce dneska ráno odved Pajky, protože Pajky uhodl hnedka tři věci, které v tom dnešním Mashupu jsou. Ale než si pustíme věci, které odhaluje Pajky, tak si nejdřív připomeneme ten Mashup pro vás všechny, kdo třeba ještě trošičku bádáte nebo zatím ještě netušíte a chtěli byste tušit, tak tady ten Mashup je. Tak se pojďme podívat na to, co tam Pajky všechno vlastně dal dohromady.
2: Úplně to první, co tam ale úplně vykřikuje, to jsou jasný zráci. Druhý, no jasný, to je můj oblíbený Bořek Stavitel. A to třetí je taky moje oblíbený ze Spidermana, je to I am dreaming Metro Booming.
1: Pajky, ty seš naprosto šílený člověk, protože hnedka na první dobrou. Tady odhalit tři čtvrtiny dnešního mashupu, to mi přijde naprosto crazy, takže zráci ano. Další, co tam zaznívá, tak je opravdu taky Bořek Stavitel.
3: Připraven, Luďo? Připravena, Julčo? Dokážem to postavit?
4: Jasně, dokážem!
5: No, snad!
1: No a Metro Boomin a jeho I am Dreamin je tam slyšet taky. Naprosto famózní track mimochodem. Nicméně pro vás všechny zbývá tady poslední věc, kterou je potřeba v tom mashupu dneska ráno odhalit, takže určitě dávajte dál vědět buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Já vám ten mashup pustím ještě jednou, no a jsem zvědavej, jestli se tady do devíti kompletní mashup dneska ráno odhalí.

0: No a protože už nemáme do 8 moc času, tak se jdeme v rychlosti podívat taky na to, co nás aktuálně čeká. Venku je tam něco kolem 5 stupňů Celsia a víceméně po celé České republice, takže počítej s tím, že se takhle hnedka z rána budeš muset trošičku přibalit, že bude potřeba taky trošičku i roztopit auto, aby ti tam nebyla zima. No a co se týče dnešního odpoledne, tak počítej s tím, že teploty stoupnou a to maximálně ke 13 stupňům Celsia. Průměr po celé České republice se bude držet ale kolem 12 stupňů, s tím, že by mělo být polojasno až jasno, nebo jasno až polojasno. No.
1: Spin Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: hodnotenie úspešného roku na svetových kurtoch. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a Be In s rádiom Spin.
1: 7 hodin 59 minut, to je přesný čas a ty dál posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

Tak a teď tohle mozkový plach. My stojí a volám výtah, ty volej sanitku a volej fízla. Padej od mámy dolů, padej z hnízda. Venku je město a to je výzva. Chápeš, tedy ku to musíš vzývat, když se začne stmívat.

0: Fly. 8 hodin 6 minut k tomu, ty nám posloucháš Spin ráno s Domem, no a my jsme tady společně dneska narazili na herce Tobyho Maguirea, který oddával svoji bejvalku. Musím říct, že to musí být asi fakt jako velký kámoš, protože oddat svoji bejvalku, to asi není úplně věc, která by byla v životě na tvojí bingo kartičce. Nicméně jsem se vás dneska ptal na to, jaká je ta nejhorší rozchodová věta, kterou jste kdy slyšeli, nebo kterou jste třeba i zažili. Tak jednu takovou rozchodovou větu jsem říkal, že tady zažila Róza, ale Rózo, já už tě nechám bejt. Já se furt jenom divím nad tím, co si prostě musela zaslechnout. A nebojíte co, já vám to pustím ještě jednou. Jo, tak... Prostě, když už to tady máme.
1: Dobré ráno, tady Rozy. Já si pamatuju větu mýho ex, když jsem se ho ptala na konci vztahu, hele, miloval jsi mě vůbec nikdy? A on mi řekl, jo, prvního půl roku. Blbý je, že jsme spolu byli tři.
0: Ty vole, Rozo, já to prostě slyším už asi po sedmý dneska a furt si nedovedu představit tvůj výraz na to, když ti tohleto frajer vpálil, jakože... Já ho potřebuju vidět. Klidněme ho, je furt do mobilní apky Rádia Spin, ale Rozo, sorry, prostě tohle to se neslyší každý den. Bára.
2: Úplně jsem milovala ten tip. Moc si tě vážím na to, abych tě ubližoval a můžeme zůstat kamarádi. Miluju.
0: Tak to jsou přesně takový ty lidi, kteří úplně nevědí, co chtějí. Myslím si, že ani Romanova bejvalka nevěděla pořádně, co chce.
3: Krásné ráno, dva spineři tady Roman. Tak já taky jdu se svojí troškou do mlýna. Se mnou se jednou holka zešla s argumentem, že ten kluk přede mnou není byl hrusný a zahybalý a já tady, že jsem moc hodný, já jsem jí věrný. To je docela dobrý bušit, každopádně pak začneš být lump a to si jim taky líbí. Tak já vlastně nevím, o co jim jde. Krásný den všem, čau.
0: Hele Romane, já taky nevím, ale musím říct, že jsem zažil něco podobného, protože už jsem taky několikrát slyšel, že jsem až moc hodný na to, aby mi prostě ta holka třeba v budoucnu někdy ublížila. I takovýhle lidi prostě bohužel mezi náma chodí.

8 hodin, 10 minut k tomu, ty nám posloucháš Spin ráno s Domem, no a já mám pro tebe teďka jednu takovou, asi musím říct, docela příjemnou zprávu, protože já jsem tady párkrát už mluvil o tom, že Netflix chystá nový díl Narnie. Narnie si myslím, že známe úplně všichni tady na rádiu Spin, že to je věc, která je už svým způsobem vlastně docela legendární, je to hele jako CGI, ten svět je prostě jako hezký, obecně ten nápad mi přijde docela dobrý, každopádně se začínají kolem toho projevovat různý věci, jako třeba to, že teďka vyšel nový plakát na Narnii, který musím říct, že není teda úplně nic moc, jo, takový jako prostě trošičku netflixovský, jako nic moc jsem od toho nečekal. Nicméně si musím udělat dneska večer čas, protože dneska by měl dorazit první trailer k tomu chystanému filmu, takže rozhodně, pokud budete mít večer čas, tak třeba na vás právě ten trailer vyskočí a třeba se pletu, hele, třeba sice teda jako plakát nevypadá úplně nic moc, ale trailer by mohl být famózní. Já si myslím, že tohle to prostě Netflix nesmí podělat, stejně tak jako nesmí podělat ten chystaný seriál se Scooby-Doo. Nicméně, pokud chcete potom vidět právě tu Narnii, tak určitě doporučuji si potom udělat čas taky 12. února, protože to je premiéra nejenom v normálním kině, ale taky v IMAXu, takže si myslím, že by to teoreticky mohlo stát za to, tak snad to Netflix úplně nepodělá.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8.15, no a přichází můj oblíbený čas a to je čas na pravdu nebo lež. Dneska ještě bez Krištofa, zítra, pokud mám správný info, tak by Krištof už měl po svojí nemoci dorazit, takže zítra už tady budou statementy připravený od Krištofa, ale dneska ještě dáme pravdu nebo lež se mnou a musím říct, že se fakt těším na to, kdo mi cinkne a kdo se dovolá na 210 32 30 30, protože dnešní téma je takový, můžu říct, trošičku aktuální, nebo trošku hodně aktuální, protože dneska je to nachlazení, tak jsem zvědavej, jestli tady má někdo s tím nachlazením zkušenost, nebo jestli je tady právě teďka někdo nachlazený, kdo by mohl třeba nějaký to vítězství v té pravdě nebo lži dneska vybojovat. To se ale dozvíme za 3 minutky, tak volej. One line flows, yeah, I got some of those. Get me, Jamie.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Je to přesně tak, čeká nás Pravda nebo lež. Máme 8 hodin a taky 18 minut. K tomu dneska, jak jsem říkal pár minut zpátky, bude Pravda lež, a to na téma nemoci a taky nachlazení. No a na drátě se s nachlazením dneska ráno tady v Pravdě nebo lži popere Petr. Petře, čus.
2: Dobré ráno, Dome.
1: Tak Peťas, už jsi byl teďka nemocnej?
2: Nebyl, prosím tě, dneska je zima, tak jsem si vzal takový jako mojrový prádlo, kraťasy mám a tenonkou mikinu, takže pohoda.
1: Ty vole, ještě v kraťasech do této zemi, kámo, šílený.
2: Dobrý, je to dobrý.
1: Není, vole, není to dobrý. Nicméně, Peťas, my se jdeme vrhnout rovnou na otázku číslo jedna, jestli seš ready.
2: Jasný.
1: No tak jo. Lidský tělo během nachlazení nasadí jako zbraň zvýšenou teplotu a horečku právě proto, aby doslova uvařilo viry, ve kterým, nebo kterým se v tom teple nedaří.
2: Já si myslím, že je to pravda, protože tělo vlastně se brání infekci.
1: No, okay,
2: takže je to pravda.
1: Myslíš, že se brání horečkou teda, jo?
2: Jo.
1: Ok, no tak jo. A je to přesně tak, tady si myslím, že to je takový jako hodně známý fakt, takže to není třeba moc komentovat, ale jdeme na otázku číslo dvě. Název angíny je ze slova anglina, protože nemoc našli právě v Anglii.
2: Sivado.
1: Takže otázka zní, jestli se angína jmenuje podle Anglie.
2: Já si myslím, že ne, to je ovadina.
1: A proč by to bylo takhle podobný?
2: Nevím, to je nějaký chyták. No
1: tak označujeme, že to je kec. Peťas, asi nebudeš překvapený, je to přesně tak, je to lež.
2: No.
1: Angína je z latinského slovu angere, což znamená škrtit nebo svírat. Tak, poslední otázka. Chřipkový virus se dokáže šířit obrovskou rychlostí nejenom vzduchem, ale taky přes předměty.
2: Chřipka, jo, i přes předměty, no, když někdo smrká, ale šáhne na to.
1: No, když se někdo utře nudli do nosu, ty vole, šáhne v tramvaji, no, na to, fuj, ty vole.
2: To chytneš je... taky, vole. A je to ekl, vole, ale chytneš to.
1: Ty vole. No, najížili se mi všechny chlupy na těle, ty vole.
2: Fuj.
1: Fuj, ty vole, super, nedoběr. Ty vole, jsem se teďka představil, jak jedu, ty vole, domů v té tramvaje, šáhnu, no nic. Je to pravda. Tak Peťa, jsme dneska hat-trick.
2: Dobrý.
1: Fuj, ty vole,
2: tak
1: už...
2: prosím tě, hlavně dálej bacha, až pojedeš dneska domů.
1: Ty vole, pojedu...
2: tramvají, ať nešáhneš na tu masnou ty, čule.
1: Pojedu v rukavicích dneska, ty vole, a vlastně už asi navždycky, protože ty vole, už to neuvidím jinak, ty tyče, ty vole, v té tramvaji. Hnus, no nic, Peťa, zaletíky za hru, měj se, čus.
2: Čau.

0: jak my.
1: A ještě jednou přeju hezky dobrý ráno všem u Rádia Spin. Máme 8 hodin a taky 24 minut. K tomu dneska je 13. října, úterý, svátek slaví Renata, tak jestli nějakou znáš, taky určitě nezapomeň dneska během dne popřát. No a my se jdeme taky podívat na to, co nás čeká takhle při úterku venku a musím říct, že to nebude úplně to nejideálnější počasí, protože ráno počítej s tím, že teploty budou ještě pořád kolem 6 a 5 stupňů Celsia, nebo respektive dopoledne. Odpoledne se pak teploty přehoupnou přes 10, konkrétně teda k nějakým 13 stupňům Celsia, s tím, že celý den by dneska mělo být jasno až polojasno, takže takhle bude vypadat úterý, no a jak to bude vypadat na silnicích, to vám neřeknu, ale zaručeně vám dokážu říct, jak to tam vypadá právě teď. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to do tu chvíli jezdíte. Začneme v regionech, konkrétně teda v Brně, protože tam je zasekaná Svatoplukova. Zasekaná je tam taky Heršpická a opuštěná. Je to kvůli uzavírkám, které se teďka v Brně udělali, takže tam přeju pevný nervy. Pevný nervy přeju taky do Liberce, protože tam lehce poskakujete na rychlostce a to v obou směrech, takže i tam neberete určitě nějaký to zdržení. Co se týče dálnic pro tuto chvíli, tak D1 poskakuje na příjezdu do Brna a to s obou směrů kvůli crashům, které tam jsou. Hustý je, že jsou tam kreše z obou směrů, takže tam určitě jezděte opatrně a opatrně jezděte taky po D11 po směru na Hradec kolem Sadský, protože tam se bourá a tam je to taky trošičku zasekaný. Když se podíváme na Prahu, tak tady poskakuje vlastně prakticky celá jižní spojka v její dílce a to vlastně až od Štěrbolské spojky. Štěrbolská spojka hlásí kreš a to zhruba tak někde kolem Dolních Počernic, takže tam pozor, pozor si dávej taky před Baraňákem po směru na centrum, protože i tam se na jižní spojce bourá. Další kreš aktuálně hlásí taky Strahovský tunel, takže i tam to docela slušně poskakuje a to právě až k tomu Barandňáku, takže i tam pozor. Jinak kde si dál pozdrží, nebo kde si dál postojíš, tak to je určitě Průmyslovka, potom taky Povltavská, Holešovičky, Magistrála a vlastně svým způsobem víceméně tři čtvrtě Prahy. Každopádně, kdyby si narazil na něco dalšího důležitého, tak určitě dávě vědět 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Automotospin.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
1: I takhle při úterku mám pro tebe tady na Rádiu Spin stupenky na Zrádce, který budou příští týden v kině. To znamená, že sice vyhraješ dneska, nepůjdeš do kina zítra, ale půjdeš do kina příští týden, takže máš čas na to si ten čas právě udělat, někoho vybrat, koho vemeš sebou, no a užít si společně Zrádce taky mimo obejvák, ale právě v kině s ostatníma. A věř mi, že to stojí za to, protože nejenom, že se dostaneš do té atmosféry s ostatníma lidma nebo s ostatníma fanouškama Zrádců, ale taky můžeš vidět třeba Markuse Kruga nebo třeba taky Vojtu Kotka, protože právě ty pak dorazej po tom promítání a rozeberou spolu, co se právě v těch Zrádcích stalo. Takže 210, 32, 30, 30 za 2,5 minutky startuje hra 1 na 1, kde i dneska můžeš vyhrát stupenky na Zrádce do kina.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin a 36 minut k tomu, 13. říjen úterý a ty posloucháš Radio Spin a taky hru jeden na jednoho, ve který i dneska hrajeme o vstupenky na příští týden do kina na Zrádce. No a o ty se dneska ráno popere Mikuláš. Mikuláši, čus.
2: Ahoj, čus.
1: Tak jaký máš zatím ráno, Mikuláši?
2: Ale zatím v pohodě, já pracuji, rozvážím balíčky, takže zatím to jde.
1: No okej, okay, zatím
2: tak. Záleží
1: na tom, kudy jedeš a kde jedeš. Každopádně proti tobě se tady dneska ráno postaví Patrik, který už to zkoušel včera, viď Patriku?
3: Jo, úplně to nedopadlo.
1: No, nedopadlo, tak uvidíme, jestli to dopadne dneska. Každopádně jenom připomínám pravidla, že musíte se přihlásit o odpověď právě tím, že zakřičíte svoje jméno a necháte se vyvolat. Pokud odpovíte rovnou bez toho, tak přihráváte bod na druhou stranu. I dneska je tématem zeměpis, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Patrik si myslím, že má velkou radost.
3: Velkou motivaci, ale bohužel.
1: OK, hele, tak jdeme na otázku číslo 1. Jaký stát na světě je nejlednatější?
3: Patrik.
2: Mikuláš.
1: Patrik byl o vteřinku rychlejší, Patriku.
3: Odhaduju, že je to Indie?
1: Indie je správně. Výborně, takže Patrik jeden bodík. Otázka číslo 2 zní, jak se jmenuje pohoří, který dělí Evropu od Asie?
3: Tyjo.
1: No, to už je trošičku patovčička. Pokud se nepletu, tak se jmenuje i řeka, která tam tudy teče. Úplně stejným jménem.
2: Hmm. No.
3: Taky nedám asi.
1: No. Čas vypršel, je to pohoří Ural. Jste určitě museli někdy Ural slyšet. Nevadí. Jo. Jdeme na poslední otázku a ta zní... Na kterou světovou stranu se vydáš, když chceš jet do Budějic?
3: Patrik.
1: Patrik byl zase rychlejší, Patriku.
3: Jich.
1: A to je samozřejmě správně. Patriku, dneska je to tvý? Hele, Patriku, dávej si bacha na toho Vojtu Kotka, jo? Aby ti neodešel s tou manželkou. Víš, jak jsme si to říkali hele. Včera.
3: Prostě žena řekla, musíš. Takže jsem zabojoval a mám to tam.
1: Hele, to se prostě stává. Mikuláši, ty si z toho nic nedělej, ty můžeš cinknout zase zítra klidně.
2: Zkusím to zítra,
1: no. OK, tak hele, díky za hru. Patriku, vydrž mi na drátě. Díky zatím, čus.
3: Jasně, díky, ahoj.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice,

8:42 k tomu, ty nám posloucháš Spin Ráno s Domem. Dneska je 13. říjen, úterý a svátek slaví Renata, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a my se jdeme v tuhleto chvíli podívat na jednu důležitou věc, protože se ti úplně v klidu může stát, že třeba máš auto s dabem, sedneš do něj, zapneš si rádio Spin, no a ono nehraje. To se prostě může stát, ale to je prostě technika. Občas je potřeba prostě věci zrestartovat. To znamená, že je potřeba, aby si v tom dabu tu stanici Radio Spin naladil znova. No a pak už by ti to mělo jít. Takže pokud se potýkáš právě s problémem, že nechytáš Radio Spin na dabu a posloucháš teďka přes mobilní apku Radio Spin nebo třeba přes FM-ko, tak klidně přepni na ten dab, přelaď si Radio Spin. No a ono by ti to mělo jít. Takhle jednoduchý to je.

0: Spin ráno. Meša.
1: Protože máme ještě chvilinku čas, tak se vrátíme k dnešnímu mešapu, který jsme si tady pustili zhruba tak před hodinkou, tak pojďme si připomenout, jak ten dnešní mešap zní. Tak jdeme se podívat na to, jaký typy tady zatím během dnešního rána přišly. Začneme u Kačí.
2: Ještě jednou ahoj, tak v mešapu slyším zrádci a bořek stavitel.
1: Zrádci a bořek stavitel. Jdeme se podívat také za Pajkem, co typuje, že je v dnešním mešapu.
3: To první, co tam ale úplně vykřikuje, to jsou jasný zrádci. Druhý, no jasný, to je můj oblíbený bořek stavitel. A to třetí je taky moje oblíbený ze Spidermana, je to I'm Dreaming Metro Booming.
1: No tak jo, tak se jdeme na to podívat všechno, hele, zrádci tam jsou, to je jasný. Metro Boomin a I'm Dreaming je tam taky. A taky bořek stavitel.
4: Připraven, Luďo? Připravena, Julčo? Dokážem to postavit?
5: Jasně, dokážem!
1: No do studia právě teď přilítla Vicky jako velká voda, protože asi pravděpodobně nejela tramvaj nebo nejela autobus, něco se prostě po cestě stalo. Vicky, čus!
6: Čau, krásný dobrý ráno!
1: Kde jsi byla?
6: Šla jsem si koupit snídaní.
1: Snídaně, já to snídaně cítím. Tak,
6: jo, jo.
1: Česká snídaně, ještě kafíčko si vzala po cestě, vidíte?
6: Káve, všechno bylo.
1: Kapecíko, mikrofon. No. Nicméně, Vicky, my jsme tady nakousli dnešní mešap, tak já ti ho pustím, třeba spinnerům pomůžeš
6: tak
1: ještě.
6: Jo.
1: Z poslední věcí, která jim chybí odhalit. Tak ještě rychle rekap pro Vicky. Máme tam bořka stavitele.
4: Připraven, Luďo?
6: To jo.
4: Připravena, Julčo?
1: Máme tam Metro Boomina a I'm Dreaming. A taky zrádce.
6: Ano. Potvrzuju.
1: Potvrzuje. Vicky tohle to všechno samozřejmě slyšela, ale uvidíme, jestli slyšela i tu poslední věc.
6: No way.
1: No way. No tak si to dáme ještě jednou. No, furt
6: ne.
1: No way, no tak můžeme dát ještě tichý poslech a pak už fakt musíte ale začít hádat. No nic, tak můžete Vicky pomoct na 210 32 30 30 nebo mobilní apce Rádia Spin.
0: Poznal si trojici tracků?
7: Pošli nám voiceovku přes apku Rádia Spin.
0: Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď. You don't know what that means, motherfucker, right?

0: 8 hodin na 53 minut, ty nám posloucháš Spin ráno s Domem, se mnou už je ve studiu, taky Vicky, čau.
1: No čau.
0: Hele Vicky, tak jdeme se ještě jednou podívat na ten mashup. Tak my už víme, co všechno tam je, ale jdeme se podívat taky na to, co tam podle vás je, ale ono to tam není. Ale musím říct, že mi přijde hrozně zajímavý, že se tam sešly dva úplně totožní typy. Tak Rudo.
2: Čau, hodíme. Hele, tady Ruda. Myslím si, že to možná slyším jenom z týznělky z Rácio, ale proč tam slyším v týznělce i Kobru 11?
0: Kobru 11, tady mobilní apce Rádia Spin, teďka taky mezi stupama typoval taky Ondra.
3: Čau, tady Machy. Já myslím, že tam slyším Kobru 11.
1: Víš, co si myslím, že to znamená, že tam ty lidi, co skládali znělku z Rádců, byli evidentně velcí fanoušci taky Kobry 11.
0: Vysemplovali Kobru 11. No tak jo, Kobra 11 tam bohužel není. Nicméně ta poslední věc, která se tam schovává a schovává se tam dost krvelačně, tak
1: jen nám to řekni.
0: Stranger Things.
1: Oh shit. Ale víš co, protože ono je to takový jako hodně potichu, fakt, je to takový jako někde ve spodku.
0: No je to tam v pozadí, no. Ale probublává to tam. Nicméně, hele, musím říct, že 3/4 jsou fakt jako super. Nicméně my se jdeme přesunout do komunikátoru za Vicky. Vicky, můžu to napráskat? Já to napráskám. Dobře.
1: Si, co potřebuješ.
0: Prosím vás, dneska je tady v našem mysliveckém kalendáři napsáno, že Mezinárodní den bez podprsenky. Takže to znamená, že všechny holky by tím pádem neměly mít podprsenku. Vicky dost pravidelně chodí bez podprdy. A zrovna v ten jeden jediný den v roce, kdyby jí mít fakt neměla, tak si ji prostě veme, ty vole. Vicky, jak je to možné?
1: No, tak prostě ne každý den je posvícení to. A mě výborný, že tady doma má přehled, evidentně. Jak jsou na tom kolegyně.
0: Tak ona tady fouká klimatizace dost často. Nic.
1: A výborný. Good luck, Dome, dneska, ty v tom open spaceu.
0: Děkuji,
1: Já
0: tam naštěstí nejdu. Nicméně, Vicky, co se bude dít dneska v komunikátoru?
1: Hele, dneska to bude výborný. Budeme...
0: Jsi bude... červenáš.
1: Stejně jako, no ne, to tady na mě svítí to červený světlo. Hele, prosím tě, budeme řešit například Viktora Šína, protože jsou to 3 roky přesně na den od toho, kdy vydal jedno ze svých skvělých alb, který já osobně mám mega ráda, takže zavzpomínáme.
0: Impostor no syndrom?
1: Ne.
0: Ne, jo, tu vole.
1: Není to impostor syndrom. No, tak to neříkej.
0: Dobře.
1: No, tak potom mi to řekneš. No a potom se taky například mrkneme... na Aničku Oravcovou, protože Anička má dneska Street Cypher, takže doufám, že si spolu zavoláme a pokecáme, bude taková holčičí minutka.
0: OK, no tak jo. Tak
1: a hlavně písničky na přání teda, jo?
0: Jistě, jako ty nesmíme zapomenout na písničky na přání. Nějaký objednávky už tady mobilní apce Rádia Spin Vicky máš, takže si můžeš určitě projít.
1: Pecka.
0: No tak jo, my se jdeme postupně rozloučit, aktuálně se podíváme taky na to, co nás čeká venku. V tuto chvíli je tam velká zima, si myslím.
1: No, je taková zima, že jsem si musela vzít brnění normálně. A ty se ptáš, ty jo.
0: A ty se ptáš, co já. No tak jo, je tam nějakých 5 až 6 stupňů Celsia v tuhleto chvíli odpoledne počítej s tím, že teploty vyšplhají zhruba tak někam ke 13. No a jinak venku čekají dneska polésno až, no jasno až polésno, takhle ti to řeknu. No tak užívej zbytek úterý s Vicky, s Jirkou, s Márou a taky s Aničkou Oravcovou. No a my se slyšíme zase zítra, pravděpodobně už s Krištofem, tak se budeme těšit, mějte se krásně, čus.

0: Krásný dobrý ráno ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky. Máme úterý 13. října. No a svátek má dneska Renata, takže Renčo, vše nejkrásnější k svátku. No a teď co bonžurka s Vicky? Hele, snažila jsem si včera dokázat, že jsem bydlenka. No a tak jsem se dala do vaření. Hele, nic velkýho, jo? Americký brambory, jen jako takovej snack. No a výsledek? Jo, spálila jsem si prst o troubu, no a strouhla jsem se do palce při servírování sýra. Fakt čikulka, paráda. Jednoduše, co se týče vaření, tak je to momentálně 2-0 pro mě. I don't know. Takže brambory byly trochu krvavý a přitom tak jednoduchý recept. Hele, totálně mě zničil, víš co, peču na to a příště koupím v bagožce. Zdraví mám jen jedno. Každopádně teď už rozhodně startuju taky náš bezvadný komunikátor, kde na tebe čekají skvělý tracky na přání, takže rozhodně neváhej 210 32 30 30. No a nebo mi pošli hlasovku a já se budu těšit, co mi tady k tomu úterku nádhernýho přistane. No a pozor, mám tady ještě jednu důležitou zprávu, a to přímo ze silnice od kluků.
1: Nazdar Spíňáci, tady Vašek a Patrik, ahoj. Chtěl bych vás tímto strašně moc poprosit. Jedu momentálně s kamionem po Mladoboleslavské dálnici. Všímám si vás, řidičů ostatních osobácích, a málo který z vás svítí tak, jak mají, když je snížená viditelnost. Rozsvíťte si normálně ten zadek. Žádný denní svícení v tím lze. Nejste vidět. Jo, díky moc a snad vám to rozum napoví. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak díky moc za čerstvou zprávu ze silnice, takže za mlhou hustou tak, že by se dala krájet na dálnici, tak tam přesně vás pánové nevidějí, takže prosím, rozsviťte si svá světla, ať na vás kluci pořádně vidějí. Tak posviťme si na sebe, hele, věřím tomu, že dálnice se právě úplně rozsvítila a jedeme dál. Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a dávka tracků na přání, no a já už tady mám vzkaz od Jirky.
2: Ahoj, já bych chtěl nechat zahrát Vladimír 518 Matroš. Bylo by to pro všechny kamionáky, co mají před sebou dneska ještě hodně kilometrů a tím to pořádně uteče. A pokud tahají tuny, tak ať si podřadí do kopce. Díky, Jirka.
1: Jasný, hele, Jirko, zdravím tě ještě jednou do Francie. Mimochodem, Jirka míří do Barcelony, takže... Jo, já tam úplně vidím to moříčko. Jirka sám řekl, že se nejvíc těší na to, že si vezme kraťasy. No ty bláho, tak o tom se nám tady v Česku může teda už jenom evidentně snít. No a jak sám Jirka řekl, my už tady v Česku můžeme čekat jenom sněhule. Tak jo, jdeme si dát maniaka Vladimíra Matroš, Radio Spin. Čau a šťastnou cestu.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Brně, a to v ulici Drobného. Dál mířím na dálnice, tady je nehoda na D1 na 207. kilometru ve směru na Brno, v okolí Jiříkovic. Crash je taky na D35, a to na 46. kilometru ve směru na Olomouc v okolí Mladeče. No a nehoda na D35 je taky na 120. kilometru ve směru na Jičín v okolí Čistěvse. Teď už jsem na D5 a tady máme crash přímo na příjezdu do Prahy v okolí Chrášťan. Je tady neprůjezdný levý pruh. No a pozor na Mladoboleslavské dálnici, kde by momentálně měla být ještě mlha. Zapni si pořádně světla, ať svítíš taky pro ostatní. Teď už jsem přímo v Praze, tady máme crash na pražském městském okruhu na 6. kilometru ve směru na Ruzyň a D7. Bavíme se tady o Komořanském tunelu. Nehoda je taky v ulici Plzeňská, v ulici Černokostelecká a rozhodně zdržení čekej taky přímo v centru, v ulici Na Strži. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě, dávej mi vědět, jsem jedno velký ucho. Tak jo, tohle je zatím ode mě vše a hlavně opatrně.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Zkusám něco jiného, prosím, Spin.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: ty.
1: Kdo?
0: Swag. 210 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. Can't touch this.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, další songa na přání, no a tentokrát tady máme spinnerku na dýs, tak co to bude?
2: Ahoj Vicky, krásný den přeju, pěkně prosím o zahrání od Lifer a Mat 213 to CC. Pro tebe do studia, pro všechny, co poslouchají a všem krásný den, děkuju, čau čau.
1: Díky, díky, jasnačka, mám to tady pro tebe. Je to čerstvá novinka, tak si to jdeme dát. Lifere, hrajeme tě v rádiu. Radio Spin.

0: Glow. Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě, že taky tracky na přání, takže rozhodně neváhej a zavolej si taky o ten svůj, mám tady pro tebe přesně místečko, takže na čísle 210 32 30 30 a nebo formou hlasovky rozhodně ozývej se právě o svůj track. No a teď už to, co budeme řešit v příští hoďce, prosím tě, budeme tady mít Aničku Oravcovou, ano, protože máme zase úterý a každé úterý má tady Anička u nás na rádiu Spin od 8 večer svůj pořad Street Cypher. Starý nový hip-hop, takže zase se dozvíme nějaký novinky, bude taky deska měsíce, takže rozhodně počkej si, protože už za 3 tracky tady budeme mít Aničku a ona nám řekne víc. Big Tešink, teď už počasí. Podíváme se na to, jak máme venku momentálně. V Praze máme 6 stupňů Celsia a svítí slunce. Ve zbytku republiky je to takový všelijaký. Dokonce koukám, že na Vysočině by měla být nula. Tam by měly být i lehké námrazy, tak bacha na dálnicích. Jinak kolem nějakých 2 až 5 stupňů Celsia v průměru v republice čekají, že místama jsou mlhy, takže rozhodně rozsvít správná světla v autě. No a odpoledne se nám oteplí. Bude kolem nějakých 14-15 stupňů Celsia, no co si budeme, Barcelona to není. Každopádně je nějak jako zataženo, spíše polojasno, čekej převážně slunečno, no prostě paráda. Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Vzrušující podzimní večery, to jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz. We'll be right back.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a teď už se vrhneme na Zrádce, tak prosím tě, tady se nám úplně rozjíždí jiná hra, tak jako celkově začíná to tady vypadat spíš jako ostrov lásky teda, než jako nějaká zrádcovská show, protože pojďme si říct, víme už o několika párech, víme o Barnabášovi a Štefanovi, no tak ti jsou pár ještě předtím, než přišli do Zrádců a teď už to dokonce prozradili i všem ostatním účastníkům. No ale kdo je tam další? Slyšel jsi včera, že jsem ti prozradila, že tady Dáša s Janem Špačkem taky spolu kujou pikle, ale ty to teda spolu dávají dohromady až přímo na Křivoklátě. Evidentně Křivoklát by mohl být vlastně takovej novej ostrov lásky, takovej hrad lásky, protože pozor, pozor, tady máme totiž dalšího, a to Krištofa, že by se zdíšou.
1: Hradní pane Sáfiša. Jako se mi tady líbí, jako vy z toho fakt dáte seznamku tady, ty jo.
2: Zdíša je krásná holka, je to můj typ, a prostě se můžete na blondýny. Promiň, Zdíšo.
3: Dobrý.
2: Až si zjistíš u sebe na Instagramu, kde jsem ti začal sledovat, tak to zjistíš.
4: Já
2: tě budu sledovat, i když pojedeš do auta.
0: Ho, ho, ho, no dobře, tak tohle to byly teda odvážní hlášky, musím říct. No tak dobře, tak možná na to Zdíšu zbalí, uvidíme. A kdy? No tak zase ve středu samozřejmě, takže rozhodně laď dál Primu Plus, protože hned ve středu už nám tam přistane pátý díl, no a pokud chceš vidět Zrádce na velkém plátně, tak rozhodně můžeš soutěžit, a to tady každé všední ráno u Krištofa s Domem, a to ve hře Jeden na jednoho. Vyhraješ lístky do kína, uděláte si krásný večer, no a bude tam všechno, všechno. Láska, nenávist, zrada. Tohle to začíná znít jako hodně dobrá španělská telenovela. Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, další várka tracků na přání. No a já už tady zdravím Mickyho.
1: Čau, já jsem Mickey a chtěl bych zahrát track od Travise Scotta Highest in the Room pro celou filmu Lero.
0: Highest in the Room, of course, mám to tady pro tebe připravený. Zdravím celou firmu, ať vám jde práce od ruky. No a teď už posílám Travise Scotta. Krásný den, Radio Spin. Hey.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a já jsem ti slíbila telefonát s Aničkou Oravcovou, ale bohužel se s ní teď spojit nějakým způsobem nedokážu. Telefon nám brání, takže aspoň představím, na co se dneska můžeš těšit. Protože Anička je moderátorkou pořadu Street Cypher, který běží jako každé úterý i dneska od 8 večer tady u nás na Rádiu Spin. No a na co se můžeš těšit, bude listování rapem, kde Anička dává příběh nějakému z tracků, většinou je to nějaký velmi známý track. Bude taky album týdne, to Anička představuje novou hudbu, kterou searchuje po celém světě, takže můžeš čekat cokoliv. Člověk neví, od tvrdýho hiphopu po R&B a soul, nikdy nevíš, nech se překvapit dneska od 8. No a bude taky speciální host, neboli hosti. Dneska by to měl být Nobru a Larisa. Tak se nech překvapit, dneska laď od 8 večer, tady na Rádiu Spin. Teď už doprava. Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se týče regionu, tak tady to teď vypadá v pohodě a průjezdně. Jdu tedy rovnou na dálnice. Tady máme crash na D7 na 31. kilometru ve směru na Chomutov. Je tady překážka na vozovce, takže s opatrností tady tudy projíždět, je to v okolí Třebízy. Teď už koukám, že v Praze máme nehodu na Poděbradský, potom taky v ulici Dobříšská směrem do centra, tady je v sobě nákladák s osobákem. Crash je taky na Kbelský, na Voce Celově ulici, v Brněnské ulici a crash je taky na Bělohorské, kde jsou v sobě hned tři osobáky a neprůjezdný pravý pruh. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně dávej vědět mě i spinnerům. Buď zavolej a nebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: nejhorší rozchodovou větu.
1: Pro chlapa asi našla jsem si ženskou a pro ženskou našla jsem si chlapa, no.
2: Čau, ale za mě nejhorší věta je 100% tvoje ségra byla stejná k lepší.
0: Tohle asi pravděpodobně může bolet, no.
3: Když ti buchta řekne všechny s tebou jsem jen předstírala.
0: Bráško. Jak předstíral. Já ti říkám, že kecá. 100% musí kecat.
4: Se mnou se jednoho holka zešla s argumentem, že ten kluk si jde mnou, není to hrusný a zahybalý a já tady, že jsem moc hodný, já jsem jí věrný. To je docela dobrý bušit.
0: No tak ta si myslím, že asi neviděla úplně, co chce. Naopak ale Rozy bývalý viděla moc dobře, co chce.
5: Dobré ráno, tady Rozy. Já si pamatuju větu mýho ex, když jsem se ho ptala na konci vztahu, hele, miloval jsi mě vůbec nikdy? A on mi řekl, jo, prvního půl roku. Blbý je, že jsme spolu byli tři.
0: Ty vole, Rozo, já to slyším dneska už asi po sedmý a furt tady sedím s otevřenou hubou a dal bych cokoliv, ale fakt cokoliv za to, abych viděl tvůj výraz, když ti tohleto frajer vpálil. Když tak mi ho pošli do mobilní apky Rádia Spin, no a já se na něj kouknu zase ze

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Radio Spin.
1: Vicky tady s tebou, Radio Spin, komunikátor, no a já už tady mám vzkaz od Honzy.
2: Čau, tady Honza, a chtěl poslat poslední exekuci mýmu nejlepšímu kámošovi a hlavně
1: nejlepšímu
2: elektrikářovi v celých západních Čechách, Jakubovi Trmalovi, a chtěl bych mu zkázat, Kubo, makej víc, čau.
1: Jasný. Kubo, makej víc, jak říká tvůj kámoš, přesně v ten čas, takže teď už v 10.44 je čas pořádně zamakat, no a já ti tady k tomu pustím pořádně poslední exekuci. Tak jdeme si to užít. Čau, Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a samozřejmě, že i v příští hoďce treky na přání. Takže rozhodně neváhej a zavolej si, anebo mi pošli hlasovku a zahraju tam přesně pecku podle tebe. No a co spolu probereme? Prosím tě, podíváme se na Viktora Šína. Takže teď taková příští hoďka pro všechny fanoušky, protože Viktor Šín už před 3 lety dropnul album, který já mám třeba fakt jako hodně, hodně ráda a neustále ho mám na Spotify uložený ve svém playlistu. No tak opravdu čas letí rychle, tak schválně, jestli si dokážeš tipnout, o jaký albíčko se jedná, no a už za 3 tracky ti povím víc. Teď už si dáme počasí a v příští hoďce zavzpomínáme. No tak jo, koukám na to a momentálně máme v Praze 6 stupňů Celsia a slunce. Ve zbytku republiky máme kolem 2 až 9 stupňů Celsia. Koukám, že místy máme opravdu ještě stále menší mrazíky. Vysočina nám stále hlásí mlhu a že může být kolem 0. Ve zbytku republiky místy taky mlha. No a jinak odpoledne čekej převážně jasno, polojasno. No a možná v plzeňském nám lehce zakrápeno a bude kolem nějakých 13 až 15 stupňů Celsia. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Radio Spin, Death Dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin, Death Dabou.
3: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

Rádio Spin a Vicky, no a zavzpomínáme dneska, jsou to totiž přesně 3 roky od vydání alba Planeta opět. Viktor Šín nám v roce 24 ukázal, že dokáže být i pořádně drsnej. No a vzpomínám si, že Planeta opět hned po vydání skočila na první místo, no a byla 9. celosvětově nejposlouchanější novinkou na Spotify. Je to tak, tehdy bodoval i Bad Bunny, ale teď si představ, jo, prostě Bad Bunny tehdy kolem 8 milionů posluchačů a náš Viktor Šín, který ho poslouchá hlavně česká scéna, protože mu rozumíme, že jo, takže kolem nějakých tehda 800 tisíc, no a byli tam kluci vedle sebe, takže fakt jako klobouk dolů a podle mě jako velká paráda. Každopádně už tou dobou byl na žebříčku zavedený a to díky albu Road Trip, který má s Kellynem a tam se dokonce umístili na příčce 2, takže já si myslím, že už tehdy pánové možná tušili, že udělat společnou tour bude banger a lidi to chtějí. Což jsme si teďkon taky dokázali, protože druhý outučko opět vyprodáno. Tak Planeta opět je ale album, který si rozhodně nebere servítky. Mě teda osobně baví svojí surovostí, drsným vibem a fakt jako nulovou liričností. Jo. V tomhle tracku se vracíme zpátky k pudům. Podle Šína jsme všichni lidoopy. No a Šín tady hodnotí naši absurdní betonovou džungli. Je to kritika společnosti, no a to se mi líbí, takže přestaň se honit za banány a dej si rozhodně dneska Planetu opět, má to 41 minutek, takže věřím, že to tam dneska během dne někam šťouchneš a zavzpomínáš. Teď si dáme Ape Song, Radio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, máme 13. října, úterý, no a hraju tady pro tebe tracky na přání, protože máme komunikátor, tak Petře, co to bude?
2: Čau Vicky, tady Petr, jestli budej nám tam takhle dopoledne jednu balkónovku a pro všechny, díky, čus.
1: Jasný, hele, já jenom musím říct, že Restovi totálně rozumím, protože já si nemůžu pomoct a taky vždycky takhle koukám na ostatní sousedy do protějších oken, na protější balkóny, hele, co se děje, co se šustne, já jsem paní Blašková a vím všechno, takže. Tenhle ten track já osobně si hodně užívám a hodně s ním relateuju. Tak díky za to a jdeme si to pustit, Radio Spin.
3: Ptáš

Radio Spin, Vicky tady s tebou. No tak co, prosím tě, nestěžuje si třeba tvůj kámoš, že nás zrovna nemůže naladit? No a má nás v DABu Plus? No tak v tom případě tady mám jednoduchý řešení. Pokud tvůj kámoš nás teďko není schopnej naladit, tak je to tím, že je potřeba vlastně tu apku aktualizovat, jako ve smyslu, že nás dá pryč z toho seznamu svých rádií a potom nás tam zase přidá. Takže stačí tam takhle zamíchat s tím seznamem, no a potom už se zase Rádio Spin krásně chytne a bude ti hrát ještě ostřeji než předtím. Takže kámošovi to když tak případně vyřiď, no a my už se teďkon vrhneme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak nehoda je v České Lípě v ulici Bulharská, kreš je taky v Plzni, a to v ulici Tyršova. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu nově na D1 na 17. kilometru ve směru na Prahu. Tvoří se tady pomalu kolona, a to v okolí Kunic. Teď už jsem přímo v Praze a tady máme kreš na Brněnský. Pozor, je to na příjezdu do Prahy, je tady v sobě nákladák, dodávka i osobák. No a na příjezdu je teď až půl hodiny zpoždění. Takže pokud můžeš, tak se tomu rozhodně na Brněnské vyhni. Teď už máme nehodu taky v centru, a to v ulici Řeznická, no a kreš je taky v ulici na Balkáně. Tam jezdí autobusy, takže čekej tam taky určitě nějaké zdržení. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně mi dávej vědět, buď na telefonní číslo 210 32 30 30, a nebo pošli hlasovku, no a dej vědět, jak to teď aktuálně vypadá na silnicích tvýma očima. Díky za to a hlavně opatrně. Automotospin, tvoje

0: dokud nechci.
1: Pusťte něco jiného, prosím, ty ne.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: Vicky tady s tebou, tracky na přání. No a já už tady mám teď na drátě Slima. M Slima, čau.
1: Seru všichni, what's up, zdravím všechny OGs, old school, spiňáky, všichni, co poslouchají Radio Spin a mají rádi dobrý rap.
0: Hezky, hezky, hezky, no tak

0: Samozřejmě to jsme tady na správné adrese u nás na rádiu Spin, to si krásně uvedl. Každopádně M. Slim, jestli si třeba pamatuješ, tak se nám tady ozýval před nějakou dobou, kdy prostě cool takovej projekt, protože M. Slim taky rapuje. No a prosím tě, teď už můžeš teda prozradit, s kým to bylo?
1: Bylo to s jedním UK rapperem jménem Jet, který aktuálně je virální po TikToku tím, že chodí po publiku a ptá se lidí, že do you rap?
0: No a
1: tak se tam dostal.
0: Přesně tak, a zeptal se taky M. Slima, hele, seš v pohodě s tím, když to tady pustím kousek?
1: Jo,
0: já jsem to našla. Jo, tak jo, hele, tak schválně, poslechneme si, co navařili s Jedem, jo, sečte.
1: Yes.
0: OK, tak jo, M. Slim a Jed. Tak schválně, mrkneme na to a jdem.
2: Excuse me, do you rap?
3: What?
2: No. You can't rap, can you rap? Rap music? No, no, that's okay. Do you rap? Excuse me, do you rap?
3: Yeah.
2: What's your artist name?
3: M. Slim.
2: Can you freestyle?
3: Yeah.
2: I've got this song called Jad Entertainer. I think you'd be perfect on it. Do you want to try rap on it?
3: Yeah, let's do it.
2: One of the ones I shot got 8 million views. You
0: think? Takže teď už se k tomu dostáváme. Pozor, teď už začneš. Let's go. No ale počkej, Eme, teď mi došlo. Ty možná budeš v tu chvilku trochu možná sprostej, viď?
1: Ale jenom trošičku.
0: A už slyším ten smích. To znamená, že teď jsem udělala ten teaser.
1: Ale...
0: Udělala jsem totální teaser teďkon tady, takže jak jste slyšeli, tak prostě ten první to byl ten Jet. No ale pokud chceš slyšet M. Slima, tak budeš muset mrknout teda na ten Insta časy. Teď mi to došlo. Hej, kámo, to já nemůžu prostě vlastně, hej, víš co, no. Tak, hele, ale tak jako zkusili jsme to prostě a teď mi to došlo prostě, že...
1: Určitě budu rád, že tě podpoří, je to na TikToku, na Instagramu, kdo chce, může se kouknout i na můj Instagram, m.slim.podtržitko a na můj Spotify, m.slim, všechny moje tracky tam jsou, některý se budou přidávat, některý se budou obnovovat a budu rád, když podpoříte moji hudbu. Snažím se, co můžu a do každého svého textu dávám reálnou věc, kterou prožívám, reální pocity, žádný výmysl, žádná hra, žádná pohádka.
0: Hezky, takže prostě pěkně od srdíčka, M. Slim, rozhodně mrkni na něj, díky za to, no a teď prosím tě teda, jsem úplně natýzovala, tyjo, teď už všichni hledaj. Hardriko, bude to, že jo, brick na brick dáme? OK, a pro koho?
1: Na soudě.
0: Ježišpare, jo, vy jste byli na stejném soudě, hele, ale tobě to dopadlo dobře, takže...
1: Mě to dopadlo dobře, takže dobrý.
0: Takže dobrý. Tak jo, měj se krásně a čau, hele, zatím.
1: Taky, Vicky.
0: Ahoj, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a před náma poslední hoďka komunikátorů, takže rozhodně si nenech ujít taky svůj track na přání, no a zavolej mi, buď na čísle 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku, no a nech sem dát taky svůj track. No a teď už se podíváme na to, jak máme venku. Prosím tě, máme momentálně v Praze 10 stupňů Celsia, pokud tom koukám, že ve zbytku republiky je momentálně až kolem 12 stupňů, místy mlha, někde oblačno, ale odpoledne bude až kolem 15, to jsou ty maximálky s tím, že v plzeňském by mohlo lehce sprchnout. No a pak tady mám úplnej bizárek, který mi tady poslal Milan, píše Lhota u Příbramě je vedro a poslal mi k tomu fotku, kde to skoro jako hituje třicítky. Tak já teda nechápu, to je za mě úplně neuvěřitelný, nerozumím. Já si myslím, Milane, že si ze mě děláš prťouchlata z nás ze všech ostatních. To není možný, jako 30 stupňů teďka? Teďka já chodím v zimní bundě, prosím tě. Nejseš ty náhodou v Barceloně? A nebo není tohle náhodou archivní fotka ještě od někač z léta, protože to mě snad šálí zrak, tohle je Fata Morgana normálně. Tak i takovýhle anomálie se prej u nás v Česku dějou, tak Milane, nevím, jestli ti to mám věřit, ale dobře, díky za to, že jsi dal vědět. No a teď už se vrhneme na poslední hoďku komunikátoru.
1: Spin Radio.
2: Vzrušující podzimní večery, to jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další song na přání v naší poslední hoďce komunikátorů. Davide, co si necháš zahrát?
2: No, tak bych to chtěl zahrát, My Spirit, ženy potřeba lubit jak pro tebe do letéru, pro všechny kolegové, co jsou v práci a tím to utíká. A doufám tebe, že mají taky klimatizaci jako já, protože v tomhle vedru se to nedá.
1: A ty seš kde, prosím tě?
2: Ale já jsem v práci taky na stavbě, kde hlídám právě stavbu, kde se staví nový baráky na Kolbenový. Takže naštěstí mám tady větráky, takže tady mám aspoň čerstvý vzduch, protože jako vyjít ven, tak to je výjeň.
1: Ty si ze mě taky děláš srandu, Davide, ale.
2: Ne, to fakt nedá, já jenom vylezu ven a už jsem v triku.
1: Ty mokos, všichni spineři by se šli koupat prostě v půlce října, dobře.
2: Tak můžeš jít taky.
1: Jo, určitě, tyjo. No to určitě. Tyjo, jako Davide, děkuju, ale teda jako u mě v mých zeměpisných šířkách momentálně vládne vcelku kosa a to i tady u nás před rádiem, takže já leda tak někam do horkých lázní, ale teda takhle otužila jako ty a ostatní spineři, kteří hlásí, že je takový vedro, že musí chodit v krátkém rukávu a nejradši by skákali do ledové vody, no tak to zase jo, jako to... Na tohle já nejsem stavěná, ale na co jsem stavěná, tak to na song od Majka Spirita, Ženy treba lubiť, to si nechám líbit, takže díky moc za track, no a jdeme si to tady společně pustit. Zdravím na stavbu, Radio Spin, ať se nám tam neuvaříš.
3: Ženy treba lubit.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání. No a já už tady mám teď vzkaz od Patrika s Vaškem.
2: Čau spinneři, tady je Patrik a Vašek.
3: Ahoj.
2: Hele, můžeš nám zahrát semka do kabiny od Refu a mama je. Bude to hodně pro tebe do rádia a všem spinnerům a hlavně pro Miliho, který poslouchá Radio Spin. Tak zdravím tě, Mili, ahoj. Patrik a Vašek.
3: Ahoj.
1: Okidoki, mám to tady, takže dáme si review a ať vám cesta utíká. Radio Spin.

mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržení.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Olomouci, v ulici 17. listopadu. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 7. kilometru, na příjezdu do Prahy, to znamená v Čestlicích, čekej tam rozhodně zdržení. No a crash nám hlásí taky D8 na 75. kilometru ve směru na Ústí nad Labem v okolí Chlumce. Teď už mířím přímo do Prahy, tady máme crash na Černokostelecké, což jsou Štěrboholy, je tady neprůjezdný pravý pruh, no a jsou tady v sobě osobák a nákladák. Crash je taky na jižní spojici, je tady nehoda nákladního auta, no a teď už jsem taky na Jiráskově náměstí, kde je nehoda mezi křižovatkami ulice Reslova a Jiráskův most. Takže pokud můžeš, vyhni se, no a tohle zatím vypadá, že je ode mě z dopravy vše. Pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně dávej vědět, buď mi zavolej, anebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: tam něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: Čau.
1: Čičau, tak prosím tě, co ty teďka, co děláš, kde seš?
0: Ale jsem v práci, makám.
1: Seš v práci a makáš a prosím tě, řekneš jenom takhle, když se podíváš z okna, nebo jestli si třeba vystrčil loket, tak jaký je tam, prosím tě, počasí, je teplo?
0: Ano, u nás je docela v pohodě, zase tak není.
1: Že není zima nebo teplo, teď jsem tě neslyšela.
0: Že je teplo, že není taková zima.
1: Aha. Ty bláho, no dobře, tak já už se asi budu muset za chvilku přesvědčit sama, tyjo, protože mě tady normálně chodí jedna hlasovka za druhou, jedna textovka za druhou a ve všech je, jak je všem hrozný vedro, normálně. Jak svítí slunce a všichni se normálně topějí ve vlastní šťávě, takže ty to hodnotíš jak?
0: Ale jako na mikinu ideál, si myslím.
1: Takže na mikču, tak dobrý, tak to si mě přece jen trochu uklidnil, někteří říkali, že už je to dokonce i na plavky.
0: No, tak to bych zase neřekl, ale záleží.
1: Jasně, proti gustu. Prosím tě, Martine, co ty si necháš zahrát?
0: Hele, já bych tě poprosil zahrát Ektora Peníze a bude to pro Arlíka do firmy Topra.
1: OK, jasnečka, mám to tady pro tebe připravený a taky teda pro kolegu, je to tak?
0: Přesně tak.
1: Chystáte se na oběd?
0: Já už jsem jedl, takže už jenom pracovat a pak domů.
1: OK, no dobře, no tak jo, no a ještě jenom obšťastníš nás, co jsi zdal?
0: Hele, měl jsem housku se sýrem, takže nic moc.
1: Takže ti tak nějak tuším, že hostina bude ještě k večeři.
0: Přesně tak.
1: Tak dobrý. Tak Martine, a ti to dneska uteče v práci, ať si potom můžeš dát pořádně ještě něco dobrýho na zub, no a já už jdu zahrát peníze. Měj se krásně, čau.
0: Díky moc, hele, čau.
1: Jasný, Radio Spin.

0: posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, a teď už taky Jirka. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Tak co Jirko, Jirko, jak se máš, co děláš? Dobře. A taky, co bude ve Spin Extra.
1: Ale co bude ve Spin Extra? My se dneska podíváme na kolaboraci Iza a Jirky Procházky, protože ty spustili novej merch, který ale veškerý výtěžek půjde na dobrou věc, půjde právě na BJP Foundation, na nějaký nemocný děti. Takže řeknu spinnerům, jak se vlastně do toho zapojit, kdyby chtěli sami pomoct, tak nejenže pomůžou, ale třeba si odnesou ještě nějaký hezký obleček, takže to bude se vším všude.
0: Hej, to je fakt pěkný. A teď se možná hrozně strapním. Jirka Procházka, je to ten fighter?
1: No jasně, to je náš největší fighter, jedinej, nebo už není jedinej, ale ten, který to v UFC, což je největší fighterská organizace na světě, tak to tam dotáhnul nejdál.
0: Jasně, Jirka Procházka, který se koupe v kopřivách.
1: Je to přesně tak, jo, jak se šlehá kopřivama.
0: Jo, a už jsme doma. No tak jo, no tak ten rozhodně jde ku zdraví a chce to zdraví dopřát i ostatním, takže je krásný, že teda takhle pomáhá. Tak to jsem ráda, Jirko, teda že se teďkon dozvíme víc. Takže Izo a Jirka Procházka, no a já už jenom řeknu, jak je venku. Jirko, mě tady všichni říkají, že je hrozný vedro. Je to pravda?
1: No jako v krátkém triku bych nešel. Nebylo mi zase takový vedro.
0: Já mám pocit, že si tady ze mě dneska dělá celý éter hroznou srandu, protože ví, že jsem zavřená tady v tom studiu.
1: V kopce tady.
0: Tady v kopce. A že jim budu prostě věřit všechno. Ale já jsem teďkon vykoukla, prosím tě, tady u nás před rádio, jenom tak jako bystrým očkem a koukám, že normálně tam je to jako všechno. Tam to hraje jako bundama, mikinama a někdo tam má i tričko s krátkým rukávem. To je jeden člověk, to je podle mě náš posluchač.
1: Ale to jsou lidi, kteří ještě prostě za každou cenu chtějí tady udržet to léto a to teplo, tak ty budou prostě ještě chodit v triku, dokud to bude možné.
0: To je pravda, no a teď už ale půjdu tady jako tady s tvrdýma datama, aby všichni věděli, jak je to tady doopravdy, jo. V Praze 12 stupňů Celsia a polojasno, jo, takže jako ne žádná Barcelona. Ve zbytku republiky kolem 13 stupňů, místy mlha ještě stále se drží v Pardubickém kraji i v Ústeckém, takže bacha na to hlavně na silnicích. No a odpoledne máme mít kolem 14 až 15 stupňů Celsia, převážně jasno, jedině Plzeňský kraj tady hlásí lehký deštíky. Když se ještě podíváme na zítřek, tak tady máme kolem 16 až 18 stupňů, no a bude tak jako zataženo a dokonce místy bude i pršet hlavně na severu.
1: No vidíš, no. I z té kopky jsme to zvládli tady.
0: I z té kopky jsme to zvládli, takže dámy a pánové, já se nedám. Tak se mějte krásně, ale kdo to fíluje, ať vezme plavky, evidentně je možnost ještě si někam skočit do vody. Jen se ochlať, jestli je ti vedro, každý podle svého vkusu. Měj se krásně, ahoj a užívej teďkon Spin Extra s Jirkou. Čau, čau. Spin Radio.
2: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Co nás dneska čeká? Tak my se podíváme na už zmiňovanou spolupráci Jirky Procházky a Izomandiase, koukneme se taky za Hartrickem, který je čerstvě zasnoubenej. No a mám tady i jednu kuriozitku, kdy jeden slavný herec oddal svoji exmanželku s novým týpkem, tomu teda říkám opravdu rozejce v dobrým. Takže o tom si taky povíme, čeká nás samozřejmě i hádanka 3 v jednom. A po celou dobu tady taky budu hrát přesně podle tebe, tak jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, kterou by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinery, můžeš ji tady naladit buď to pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasové zprávy, nebo mi cinkni přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. Budu se těšit na všechny bangry, který tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit. Úterní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď.

Posloucháš Radio Spin, rapper Izomandias a taky MMA zápasník Jirka Procházka spojili síly, aby podpořili dobrou věc. Spojili dvě svoje značky, Izomandias Exit u palice a Jirka Procházka svojí značkou BJP. A vlastně pod taktovkou těchto dvou značek vznikla nová kolekce oblečení. Jsou tam trika, mikiny, čepice. Musím říct, že to všechno vypadá opravdu hodně hezky. Všechno je dostupné na stránkách bombyjakpalice.cz. Ale bacha, jestli chceš z nějaké z těchto kousků ukořistit, tak máš na to čas jenom pouze do téhle neděle. Je to omezená takhle limitka, která už potom nikdy dostupná nebude. No a co je taky nejzajímavější, tak veškerý výdělek, který vlastně tahle kolekce utrží, tak bude věnována nemocným dětem, a to prostřednictvím BJP Foundation, což je vlastně organizace, kterou založil sám Jirka Procházka. Takže můžeš do neděle ulovit nějaký hezký kousek na sebe, ještě k tomu taky přispět na dobrou věc, co víc si přát. Posloucháš Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak velký zdržení aktuálně hlásí D11, 31. kilometr, tady hlásí obousměrnou štosovačku, postojíš si taky na D6, 31. kilometr ve směru na Karlovy Vary, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš, no a postojíš si taky na D3, a to přímo u Tábora, 74. kilometr, tady lehký zdržení vidím taky v obou směrech. Regiony aktuálně jdou bez obtíží, no a když se podíváme na silnice v Praze, velký zdržení tady aktuálně vidím v Gbelský ulici, kde si postojíš směrem ven z Prahy. Dál taky stojí Štěrboholská spojka, a to obousměrně, nebo třeba taky Bělohorská ulice. Tak dávej hlavně bacha, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak budu rád, když budeš dávat vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: chlapa asi, našla jsem si ženskou a pro ženskou našla jsem si chlapa, no.
1: Čau, ale za mě nejhorší věta je 100% tvoje ségra byla stejnak lepší.
2: Tohle asi pravděpodobně může bolet, no.
3: Když ti buchta řekne, všechny orky s tebou jsem jen předstírala.
2: Bráško. Jak předstíral. Já ti říkám, že kecá. 100% musí kecat.
4: Se mnou se jednou holka zešla s argumentem, že ten kluk si jde mnou, není byl hrusný a zahybalý a já tady, že jsem moc hodný, já jsem jí věrný. To je docela dobrý bušit.
2: No tak to já si myslím, že asi neviděla úplně, co chce. Naopak ale, Rozy bejvalej viděl moc dobře, co chce.
5: Dobré ráno, tady Rozy. Já si pamatuju větu mýho ex, když jsem se ho ptala na konci vztahu, hele, miloval jsi mě vůbec nikdy? A on mi řekl, jo, prvního půl roku. Blbý je, že jsme spolu byli tři.
2: Ty vole, Rozo, já to slyším dneska už asi po sedmý a furt tady sedím s otevřenou hubou a dal bych cokoliv, ale fakt cokoliv za to, abych viděl tvůj výraz, když ti tohleto frajer vpálil. Když tak mi ho pošli do mobilní apky Rádia Spin, no a já se na něj kouknu zase zítra mezi 6 a 9. Čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin. Follow your dreams. Yeah.

0: podle tebe.
1: Je to přesně tak, po celý odpoledne tady na rádiu Spin hraju přesně podle tebe, tak tu můžeš ladit svoje oblíbený pecky, tak co tam hodíme?
2: Ahoj rádio Spin, poprosil bych o zahrání něco od Danzhuna pro příjemné úterý všem. Díky, ahoj.
1: Tak jo, bude to jeden Danzhun, který teď obohatí náš éter. Já ho tam hážu, ty užívej příjemný úterý. Jeden z posledních hezkých dnů, který nás letos čekají, tak jestli můžeš využít třeba pro nějakou procházku venku, tak to rozhodně udělej.
0: Rádio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, pokračujeme v úterním Spin Extra. Dneska máme 13. října, svátek tak slaví Renáta, tak všem Renátám přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minut vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v 1 a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl slyšet tady v éteru, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace. Jdeme se ještě podívat taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 12 stupňů, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, plus minus 1-2 stupínky. Nejchladnějc aktuálně vidím na Mladoboleslavsku, tam je 8 stupňů, taky pod mrakem. No a co se týče zítřka, tak zítra nás čeká taky polojasno a maxima ty se vyšplhají na 16 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Vzrušující podzimní večery, to jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
4: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou.
5: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobáky k tomu, no a to je samozřejmě čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky 3 jména, ale můžou to být taky 3 tracky, 3 filmy, 3 videohry, zkrátka 3 nějaký věci, které mají společný pojítko a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Dneska se vrhneme právě do světa filmů a myslím si, že to ani není dneska tak moc těžký. Zajímá mě, co by mohlo spojovat filmy Ali G, Diktátor a taky Borat. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by tuhle trojici filmů mohlo spojovat, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo mi zavolej přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, jestli na to dneska někdo z vás kápne. This is for the-

Hádanka 3 v 1 na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat filmy Ali G, Diktátor a taky Borat. Já jsem ti slíbil nápovědu, no a vrhneme se rovnou na ní. Dneska tady hledáme nějakou osobu, která se podílela na všech těchto filmech. Je to taky člověk, co zrovna dneska slaví 55. narozeniny. Tak jestli už teď tušíš, kdo by to mohl být, kdo by mohl spojovat filmy Ali G, Diktátor a taky Borat, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30.

0: Ladíš Radio Spain, my už tady máme pomalu závěr naší hádanky 3 v 1, kde jsme dneska hledali, co by mohlo spojovat filmy Ali G, Diktátor a taky Borat. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, tak jdeme rovnou na vaše tipy, co teda myslíte, že by tyhle filmy mohlo spojovat.
1: Není to Sacha Baron Cohen?
0: Tak Sacha Baron Cohen, ten se tady dneska objevil opravdu hodněkrát.
2: Je to Sacha Baron?
0: Dáme si ještě nějakou hlasovku.
1: Ale to je úplně jasný, to je Sacha Baron Cohen.
0: A samozřejmě je to přesně tak, je to Sacha Baron Cohen, který vlastně stvárnil hlavní postavy ve všech těchto filmech. Zanedlouho nás čeká taky nový film s Ali G. No a právě dneska je to taky den, kdy Sacha Baron Cohen slaví 55 let. Takže velký shoutout pro něj, velký shoutout pro vás všechny, kteří tady se mnou dneska hádali. No a další hádanku 3 v 1 si dáme zase zítra krátce po 2. hodině. Rychlá doprava na rádiu Spin. Kbelská ulice v Praze hlásí velký zdržení směrem teda ven z Prahy. Vidím tady taky štosovačku na Štěrboholský spojce, kde si postojíš obousměrně. Bělohorská ulice, tady vidím taky lehký zdržení. Legerova ulice, tady potom vidím jeden crash, tak na to dávej bacha. Bacha potom dávej taky při výjezdu z Prahy na D1, kde se to štosuje až po nějaký 25. kilometr. Naopak příjezd do Prahy stojí na D5. Na D11, 34. kilometr, hlásí potom obousměrný zdržení. Tak hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
3: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
4: And I'm like, na, don't touch me.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v rapu.

0: Ideál tady na Rádiu Spin, hraju přesně podle tebe, teď budu hrát přesně podle Šimony.
1: Ahoj, já jsem Šimona, mohla byste mi prosím zahrát Vodka není voda a bude to pro moji kamarádku Vanes.
0: Tak Vanes, samozřejmě zdravím, holky, užijte si Vodka není voda, Elboy, Dorian, vy všichni, co máte rádi taky tohle duo, tak samozřejmě užívejte.
2: Rádio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, pokračujeme v úterním Spin Extra. Dneska máme 13. října, svátek slaví Renáta, tak všem Renátám přeju jenom to nejlepší. Hartriko na svém Instagramu oznámil, že se zasnoubil se svojí partnerkou, takže velká gratulace pro Rika. My se na jednu taky takovou netradiční svatbu podíváme už za pár minut, no a samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, rozhodně ji tady můžeš naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. Jdeme se ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 12 stupňů, stále tam je pod mrakem, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Co se zítřka týče, tak zítra to bude o něco jasnější, maxima ty se pak vyšplhají na 16 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

Posloucháš Radio Spin? Jestli mi někdo z vás chce tvrdit, že nejde udržovat dobrý vztah se svojí ex-partnerkou, svojí ex-manželkou, tak teď tě vyvedu z omylu. Herec Tobey Maguire, který ho znáš určitě z těch původních Spider-Manů, tak nedávno oddal svoji ex-manželku s jejím novým frajerem. Hele, vlastně mě to přijde docela hezký, udržujou prostě dobrý vztahy, mají spolu dvě děti, tak vlastně proč ne? Celý to proběhlo na Havaji, takže Toby se aspoň hezky projel, vyslunil, dal si catering. No ale co mě pobavilo nejvíc, tak právě ta jeho ex-manželka Jennifer Meyer tak oznámila, že na tom všem jí vlastně přijde nejroztomilejší to, jak moc se Toby a její nový manžel milují a rozumí si. No tak doteď jsem si myslel, že Toby Maguire to dělá kvůli tomu, aby prostě vycházel dobře se svojí ex-partnerkou, nechce dělat žádný tlaky. Teď si trochu říkám, aby se nakonec teda Jennifer nedivila, aby teda, já nevím, třeba Toby s tím jejím novým frajerem neskončili spolu, když se tak milují a rozumí si, aby nakonec vlastně ona nebyla ta, kdo je bude oddávat. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, máme tady úterý, no a každý úterý se tady v 8 hodin večer můžeš těšit na Aničku Oravcovou a její pořad Street Cypher. A co nás tam dneska čeká, to už nám teď Anička prozradí sama.
1: Ahoj, zdraví tě Anička Oravcová, dnes je úterý a to znamená, že mám pro tebe další díl pořadu Street Cypher. Ve studiu mi budou dělat společnost Dobru X, což je tanečník, choreograf a také rapper, no a dále také zpěvačka Larisa. Spolu nám představí jejich nové EPčko, které se jmenuje Sailless. Kromě toho tě čekají i pravidelné rubriky. Listování rapem probereme skladbu od Blackstreet No Diggity, která letos slaví 30. výročí. No a dneska týdne bude od krále rapu amerického jihu. Ten se jmenuje Toby Nwigwe, jeho nový projekt je The Bridge a já ti vždy před celou posílám jeden track. Nový starý hip-hop každý který od 8 na rádiu Spin.
0: Tak si to rozhodně nenechutec, Street Cypher s Aničkou Oravcovou, vždycky to stojí za to. Rádio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin na D11. Stále vidím velký zdržení u 31. kilometru. Štosuje se to tady obousměrně. Dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D1, kde si postojíš od nějakého 28. kilometru ve směru na Prahu. Vidím tady taky zdržení na D8. 43. kilometr hlásí obousměrnou štosovačku. Jinak, co se regionu týče, tak v Plzni vidím zasekáno na Klatovský třídě. V Českých Budějovicích se štosuje ulice na Dlouhé Louce a když se pak podíváme rychle na silnice v Praze, tak tady si postojíš především v Bubenečském tunelu směrem na Povltavskou, spojovací ulice ve směru na Českobrodskou, tady vidím taky teda štosovačku, Kbelská směrem ven z Prahy, i tady si postojíš si taky na jižní spojce ve směru na Barandák a z opačného směru z Dobřížské ulice, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Takže jezdí hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál, aby na těch silnicích byly taky v obraze.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Československý underground.

0: podle tebe. My už se pomalu dostáváme do závěru dnešního Spin Extra, přibližujeme se ke 4. hodině, ale ještě předtím stihneme určitě nějaký tracky od vás, tak jdeme rovnou na ně.
1: Ahoj Jirko, tady Romana Peťa, zahraj nám něco do práce, ať nám to utíká, prosím tě, od Erta. Je mi fajn, nebo sám doma, kdyby bylo. Děkuju, čauky.
0: Chlapi, tak v práci, ať vám to samozřejmě utíká, vy všichni, co teď ještě makáte, tak ať to jde hezky od ruky, jeden Ert letí pro všechny z vás.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, už tady máme závěr dnešního Spin Extra a ve studiu tady vítám Máru. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau spineři.
0: Tak my jsme se tady s Márou ještě předtím, než jsme šli do éteru, bavili o tom, jak se stále řeší vlastně Izovo O2 Arena.
1: Jo.
0: Je neskutečný, jak je vlastně velký tady na té naší scéně, protože už je to víc jak 14 dní, jestli se nepletu, co určitě, ty O2 Areny byly. A stále tady jsou nový vyjádření k tomu a tak dále.
1: 3 týdny dokonce.
0: Tentokrát se vyjádřil Ego.
1: Jo, a mně přijde jako, že se na tom lidi snaží jako přeživit, nebo aby měli jako views, protože ví, že teďka se na to kliká a mám pocit, že se tady skoro každý den bavíme prostě o Izovi, o nějakým prostě dramatu, ale Ego de facto, jestli jsem to pochopil správně, tak je Ego další člověk, který může za Izu v glow up a za jeho kariéru vlastně.
0: V podstatě něco takového, nějak tak to vyznělo z toho vlastně jeho prohlášení.
1: Týpek tam sedí v pláštěnce a říká prostě, no, on se znal s Dalibem, já si ho pamatuju ještě jako Logic, pak udělali spolu track, no a díky tomu je vlastně Izo a vlastně ty O2 Areny, no, vlastně to vyprodal díky mně.
0: Bylo to někde na Refresheru, tak na Refresheru určitě můžete mrknout a podívat se na celý ten rozhovor. Já vlastně nevím, jak tohle všechno dopadne. Mi přijde, že ta O2 Arena prostě ničí vztahy raperů.
1: Jo, Dolar Ektor, teďka Izo Ektor a asi Ego. Hele, já bych to prostě u nás tady na Spinu zkusil jako uzavřít a zkusíme zítra mít předávačku o něčem jiným.
0: Tak doufejme, že Killin s Viktorem Šínem se nerozhádá ještě. To by byl už úplný konec.
1: To teda jo.
0: No tak, než jsem ještě Máru pustím, tak se podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 12 stupňů, stále tam je pod mrakem, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Zítra to bude o něco teplejší, protože sice bude taky zataženo, ale maxima se vyšplhají až na 16 stupňů. Tak užívej pohodovej zbytek dne s Márou, potom samozřejmě taky s Aničkou Oravcovou a slyšíme se zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace. Spin Radio.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

Čau na Spinu, s tebou Mára, máme úterý 13. října, svátek dneska slaví Renata, tak nezapomeň Renatám dneska popřát a doufám taky, že máš pohodový úterý, doufám, že ti to v práci utíká. No a za tři tracky se podíváme do hokejové šatny v NHL, protože možná si to netušil, ale hrajou se tam tracky od takového Kelina. Proč přesně, to ti samozřejmě vysvětlím a pokud dneska budeš vybírat tracky na přání, což samozřejmě v Chill na Spinu hraju vždycky, zkus tam hodit nějaký, co tě namotivuje. Něco, co si jedeš často třeba ve fitku, na běhání nebo třeba v práci a potřebuješ se nakopnout. Zajímá mě tvůj motivační vkus a taky to můžem klukům doporučit do šatny NHL. Takže dávej vědět na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. S tebou Mára, čau na Spinu.

0: na největší hokejovou ligu na světě, a to samozřejmě NHL, protože St. Louis Blues, asi každý jako tým v NHLku a možná i v české extralize, si dávají prostě motivační tracky, než jdou na zápas. A myslím si, že to zná každý z nás. No a kromě třeba Imagine Dragons, AC/DC, Kodaka Black nebo Eminema, tak si pouštěj třeba takovýho Kellina. A nejenom Money on my mind, ale teďka tam běží taky novej track od Kellina, Dollara, Prince, Superstar.
1: Tak já si říkám, že je to možný, jako to Američani začali poslouchat jako naše tracky.
0: Úplně to tak není, to je prostě proto, aby se namotivoval Adam Jiříček a jeho slovenský kolega Dalibor Dvorský. Tak pánové,
1: dobrý vkus,
0: cením. A ty si samozřejmě všechny zápasy NHL můžeš taky dát na Prima Plus, a to celou sezónu. A pokud třeba jedeš na noční, nebo dneska tě noční čeká, tak v 2:30 ráno startuje zápas právě St. Louis, kde hrajou tyhle ty dva pánové proti Ottawa Senators. A ještě vám doporučím, kluci, příště bych do playlistu dal třeba nějakýho Nika a Nobody Listen. Myslím si, že Perfect Trip je úplně perfektní výběr.

0: nejhorší rozchodovou větu.
1: Pro chlapa asi našla jsem si ženskou a pro ženskou našla jsem si chlapa, no.
2: Čau, ale za mě nejhorší věta je 100% tvoje ségra byla stejná k lepší.
3: Tohle asi pravděpodobně může bolet, no.
4: Když ti buchta řekne všechny orgány s tebou jsem jen předstírala.
3: Bráško. Jak předstíral. Já ti říkám, že kecá. 100% musí kecat.
5: Se mnou se jednou holka zešla s argumentem, že ten kluk přede mnou byl hrusný a zahybalý a já tady, že jsem moc hodný, já jsem jí věrný. To je docela dobrý bušit.
3: No tak ta si myslím, že asi neviděla úplně, co chce. Naopak ale Rozy bývalý viděl moc dobře, co chce.
6: Dobré ráno, tady Rozy. Já si pamatuju větu mýho ex, když jsem se ho ptala na konci vztahu, hele, miloval jsi mě vůbec nikdy? A on mi řekl, jo, prvního půl roku. Blbý je, že jsme spolu byli tři.
3: Vele, Rozo, já to slyším dneska už asi po sedmý a furt tady sedím s otevřenou hubou a dal bych cokoliv, ale fakt cokoliv za to, abych viděl tvůj výraz, když ti tohleto frajer vpálil. Když tak mi ho pošli do mobilní apky Rádia Spin, no a já se na něj kouknu zase zítra mezi 6 a 9. Čus!
7: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, crash na D1, a to taky brněnský, je to druhý kilometr na příjezdu do Prahy, kolony se tvoří od 8. kiláku, 20 minut, taky ještě D1, 34. směrem na Brno, o pár desítek kilometrů dál čekáš přes půl hodiny, taky je to směrem na Brno, je to 104. kilometr a klasický příjezd do Brna cca 10 minut, a to směrem od Vyškova. Jinak ostatní dálniční tahy jedou úplně v pohodě, v regionech kolony v Liberci na 35. u 20. kiláku, bouralo se taky na Kladně ulici Kročehlavská, v Brně zase na Táborský, tady se tvoří docela silný kolony, a ještě nehoda v Olomouci, a to na Masarykově třídě. Hlavní město, tady je nepříjemný crash na Štěrboholský spojce směrem na D10, je to u Černáku, kolony se tvoří obousměrně kolem 15 minut. Stojí to jinak skoro všude, Belská, do Letňan, Průmyslovka na spojku, spojovací, ulice Přátelství směrem do Říčan, taky centrum je úplně KO, a to hlavně Nuselák a Velzonka směrem do centra, Argentinská, Blanka směrem na Troju taky stojí, a Pražský okruh 23. směr D1 a 15. kilák směr Ruzyň. Tady si přičteš určitě 10 minut.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: podle tebe.
1: Ladíš čo na spinu, s tebou Mára, máme úterý 13. října a to je za mě teďka úplně ideální track si kolem 3/4 zahrát písničku podle tvýho gusta. A já jsem se tě tak trošku ptal pár tracků zpátky, co tě namotivuje, jaký track tě trošku jako napumpuje, protože jsme tady měli kluky český v hokeji v NHL-ku v St. Louis, který si pouštějí Kelina, tak uvidíme, co vypadne ze štrudla. Nazdar, Štrudlis.
2: Nazdar, zdravím Čechy, tebe do studia. Hele, jako motivační track, no jak říkám, prostě Magenta je pro mě nejvíc, ty jeho beaty, to je prostě slav. A se Smekem jako další rok, to je prostě petka, takže to je takový motivační track pro mě asi, no.
1: Super, takže pouštíš si to třeba, nevím, jestli chodíš běhat, nebo jestli chodíš občas do fitka si zacvičit, nebo když se soustředíš na skládání lega, něco takovýhleho.
2: Hele, no, když jako do fitku už to nebylo tak 2 roky, ale ale prostě, když si pumpnou, tak si pustím tenhle track, no.
1: Super, hele, tak já nevím, kde seš teďka, ale trochu si pumpni, máš ho tam.
2: Jasný, já si teď jedu na dálnici, akorát domů, takže...
1: takže opatrně. Hele, měj se hezky.
2: Tak jo, měj se.
1: Ahoj. Ahoj.

0: and we will and have some sweet pillow talk and bombastic.
1: Radio Spin, Svomára, za chvilku si tady dáme Rap DNA, ale předtím ještě GTA. Konkrétně samozřejmě GTA 6, kolem této hry je obrovský boom, spousta informací, ale už dlouho bylo docela jasný, že hra vyjde hlavně na PlayStation, na Xbox, prostě na konzolích a že na počítač až kolem nějakého roku 2028, takže je skoro za rok a něco. Ale pro všechny hráče, tady mám asi docela dobrou zprávu, protože bychom se měli dočkat PC verze už kolem roku 2027, což může znít vlastně děsivě, ale má to být v prvním kvartálu, to znamená třeba únor, březen, duben, něco takovýhleho, skoro už tam budem. Takže v únoru, hele, kdybych byl zrovna nějak často nemocný a nebyl tady v rádiu, tak už možná víc proč. Podíváme se spolu ještě na počasí, který je vlastně dost podobný jako včera. Docela se bojím, jak budu v zimě to počasí hlásit. Každopádně je něco kolem 14 stupňů. Večer se ochladí už jenom pouze na 9. Večer by dokonce mělo i pršet. Zítra kolem 16, polojasno a tyhle ty teploty zhruba do konce týdne.
2: Spin Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s dabou.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

Čau na Spinu, s tebou Mára a vždycky po pátý hodině tady startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera v naší tady rapový laboratoři jsem ti posílal tuhletu sonátu z 19. století. No a pozná se velice správně, Limp Bizkit, Method Man, DJ Premier and Together Now. Každopádně dneska si pod lupu vezmu vokály z indického samplu, ale neboj, Indie to dneska nebude, hledáme track od někud jinut, ale nebudu prozrazovat, protože mi to přijde tak ikonický, že to hnedka uslyšíš a budeš si říkat, pane bože, to znám, jak se to jmenuje, odkud to je, pane bože, kdo to dělal, a věřím, že na to přijdeš, že to je dneska jednoduchý, ale možná to bude chtít lehký přemýšlení. Tak jdem si to pustit, tady to je.

0: Jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

0: Věřím, že už to někdy v životě musel slyšet, ale teďka najít ten správný název a ten správnýho interpreta. Zkoušela to tady Markét?
1: Máro, Markéta, já si myslím, že to je to stará dobrá Gala a Freed from Desire.
0: No, jdem si to poslechnout. No, není, řeknu ti to úplně na rovinu, protože tady to je na, a ne la, la, la. Každopádně, když už si poslechneš ten sample ještě jednou za chvilku, tak název tracku máš de facto hnedka na začátku. Taky přihodím to, že track je z roku 2013 od DJ z Velké Británie a na featu taky, týpek z Velké Británie. Track má přes 1,5 miliardy zhlédnutí, takže věřím, že i klip se k tobě dostal, který se točil v Bolívii a je o legendě neslyšícího chlapce, co uteče z domova, ale svým zpěvem je schopný vyléčit lidi z jejich trápení. Tak ještě jednou pouštím dnešní sample.

0: a já doufám, že se ozveš.
1: Postal si? Dej vědět. Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.

0: král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Rádio

0: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, máme za chvilku 17:30, to znamená, že se jdeme rozlousknout dnešní sample, takhle zněl. Byl z Indie, z takových jako balíčků, vokálů a jeden takovýhle vokál si znal poměrně známý producent a udělal z něj mega banger, který si jdeme odhalit i třeba díky Daveovi.
1: Čau, tady Dave, hele, tak za mě to je 100% Naughty Boy. To nevím, jak se nikdo ani mohl splíz, ale člověče.
0: Hele, člověče, i občas to se stává, je úterý, já to znám, já se tady přeříkávám denodenně, takže, Dave, zkusíme to taky ještě třeba nechat říct gumiče.
2: Musel jsem si najít tenhle vidko, od koho to je, ten jsem samozřejmě znám, ale musel jsem si pomoct s YouTubem, ale jako věděl jsem, po čem jdu. To je to Naughty Boy. La la la.
0: No, tak jo, co to máš?
3: Čau, spinneri, tady to máš, zdar. Já si myslím, že to je, že se ta písnička jmenuje tak, jak se tam zpívá a je to od
0: Naughty Boy, dobře, la, po třetí, René.
4: René ze Zábřeha, je to Sam Smith a Naughty Boy, jo, la.
0: Jirka.
5: Ahoj, tady Jirka, to je Naughty Boy a Sam Smith, la.
0: A zavolala i Leonka.
6: Ne, není to Naughty Boy,
0: la. V roce 2013 mám pocit, že to hrálo úplně každý rádio, že jsem to slyšel ze všech koutů a není se čemu divit, je to fakt skvělá věc. A fakt se mi líbí to, co jsem se tady našel, a to, že to opravdu vypráví o chlapcovi, který je bez domova, uteče a se svým pejskem obchází ty lidi, kteří mají nějaký strasti a díky zpěvu, díky tomu la, je z toho dokáže vyvíst. To mi přijde naprosto krásný, když jsem byl menší nebo když jsem byl mladší, tak jsem si to vůbec neuvědomil, ale teďka se mi to všechno krásně spojilo. Za chvilku track si pustíme, předtím ale... Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu dálnicemi, a to konkrétně kolonou na D1, zhruba 10 minut na příjezdu do Brna, a to směrem od Vyškova. Dej si bacha taky na D11, tady je nehoda na 8. směrem na Prahu. V regionech, tak tady je kolona v Liberci na 35, zhruba u 20. kiláku. Bouralo se nakladně v ulici Kročehlavská, taky v Hradci na Pražský třídě a Akademika Bedrny, a 10 minut na příjezdu do Pardubic po 37 směrem od Chrudimi. Hlavní město, nehoda na Modřanský a taky Českobrodský, stojí to jako skoro všude. Štěrbohovská spojka zasekaná směrem na Černák, směrem na D8, taky Gbelská nahoru do Letňan, Průmyslovka na spojku, jižní spojka stojí snad od Krče až právě na Průmyslovku a taky směrem na Baranďák. Počkáš si na Nuseláku, Vlzonce, Argentinský, Povltavský, taky spojovací nejede vůbec, Buberecký tunel směrem na Troju, úplně KO, Patočkova, Jakbysmet, k Barandovu taky stojí a Pražský okruh 23. směr D1 a 15. směr Ruzeň. Ode mě vše, dávej na sebe bacha, hlavně pevný nervy.
7: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Čau na spinu, s tebou Mára, 6:45. No a to znamená, že si dáme teďka takovou malou ochutnávku dalšího tracku na přání a od 6 do 7 hraju jenom podle tebe. Playlist je zatím docela prázdnej, takže jestli máš na něco chuť, jestli chceš slyšet nějakou svoji oblíbenou pecku, tak vůbec na nic nečekej, volej naše číslo nebo posílej voiceovky do naší mobilní aplikace. Já ti moc rád zahraju. Úplně stejně jako Tomášovi.
2: Čau spinneri, tady Tomáš. Zahráme Sean Paul Get Busy.
1: OK, to jsem hodně dlouho neslyšel. Až jsem skoro zvědavý na to, jak to zní. Jo, takhle, už si vzpomínám.
3: Ježíš, tak to je skvělá věc.
1: Tak to posílám do

0: Končuje pátou hodinu, Mafie soundtrack nám otevírá pomalu tu šestou, ale co nám hlavně otevře šestou hodinu, jsou tvoje tracky na přání, protože celou hodinu teďka budu hrát jenom tvoje oblíbené písničky, nebo na který máš prostě chuť. Můžeš objednávat do naší mobilní aplikace Rádia Spin, tam už pár voiceovek přišlo, můžeš taky volat 210 32 30 30, linka je volná, volej, rád ti zahraju, stejně jako zahraju teďka třeba Kačí.
1: Ahoj, tak já v práci jako na takovou pohodindu, tak poslouchám Separa Body to Body.
0: Velká pohodinda a skvělý track, takže to tam házím hnedka od česti. Budu hrát taky do Příbramy.
2: A máme kamarády Příbramy, jo, oni mají narozeniny kluci, staví to tam.
0: Tak jo, borci, oslavte to tam s jedním kriminálem, Refu, Olah, Kenny Ruff, výborná věc. A taky zahrajeme Štěpánovi.
3: Štěpán, něco podle tebe. Refu třeba nebo TTK, něco z toho můžu vybrat. Pro všechny, co to prostě.
0: OK, všem spinnerům budu posílat jednoho Patrika. Já tam mám hozený Kempači a Yashiru, ale možná se ještě rozmyslím, možná si tam honím ještě jinýho Patrika. Uvidíme. Patrika teďka poslouchám extrémně moc, strašně mě baví, takže vždycky vybrat jeden track je trochu náročný. A já myslím, že to ještě změním. Na co přesně to změním, tak to si musíš ještě chviličku počkat, jdem se podívat na počasí. Aktuálně něco kolem 13 stupňů, bude se nám ochlazovat až na 9, večer by údajně mělo i lehce sprchnout, zítra teploty vystřelí na 16 stupňů, bude polojasno a do konce týdne to bude dost obdobný. S tebou Mára.
4: Spin Radio.
5: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
6: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
7: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
8: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.

fool, Dominic fool, Dominic, Dominic Ferry, Dominic Ferry, Dominic Ferry, Dominic Ferry, yeah. Nepochopil, co je rok, chovat se pěkně, bez už bys měl umět. Teď možná budeš trochu čumět, až se kluci půjčne tvojí rok. BBC do tvý pusy, sprchovat se budeš muset, pas. Možná to taky bude někdo točit, jak močej v noci na tvý oči.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, 6 minut po 6. To znamená, že už máme za sebou první 3 tracky, které tady byly jenom od tebe. Další 3 před námi, pak už mám docela volno, takže budu rád, když se ozveš do apky nebo na naše číslo, ať už je to třeba nějaký old school, ať už je to něco novýho, zahraničního, československého, hele, na cokoliv, co máš chuť, moc rád ti to zahraju, protože budu hrát teďka třeba Katce.
1: Kateřina, Dollar Prince.
0: OK, takže jednoho Ektora s dolarem budu hrát taky z mobilní aplikace, kam poslal voiceovku pan Špek, a už jenom to jméno trošku nabízí a vybízí, jakým směrem tady ten track bude.
2: Čau, čau, hodíš mi tam takhle v úterý pěkně nějakou pohodičku, regéčku, nebereš třeba tak už to bal, nebo něco takovýho.
0: Kokoman, doktor Curry, hele, to tady vedeme, to je naprosto skvělá věc, pro mě trošku nostalgická, protože jsem to poprvé slyšel, když jsem jezdil na policejní tábor pod světlem největší tma, takže naprostá paráda. A do třetice to bude track od Nájezďáka. Ahoj, poprosil bych zahrát Bam Bam Bam, Moja reč, pro 2 nájezdníky, co jsou v práci od rána až do noci. Já vám dám taky 2 nájezdníky, Moja reč, ale s Paulem Garandem Ozveny, tak posílám vám dvou pánům a samozřejmě všem, co poslouchají Radio Spin.

0: podle tebe.
1: Show na Spinu, s tebou Mára, po čtvrt na sedm, no a pokračujeme v hodině, kdy hraju jenom podle tebe. Psala mi před chvilkou Anička, ahoj, zahrajte mi prosím Praha od Dolara Prince, děkuji moc, ten nejlepší rádio srdíčko, naprosto krásná zpráva, takže to si rozhodně tady ten track zaslouží. Budu hrát taky Lukášovi, čau, prosím tě, zahraj Orion, co se nelíbí pro kluky, co jedou z práce do kempu, díky moc a beton, zdar, Deutsche. Lukáši, díky moc, budu hrát taky za malou chvíli, ale ještě předtím pošleme track Klaudii. Ahoj Klaudie.
2: Ahoj.
1: My jsme tady společně vybrali Rytmuse, jeho legendární track Zlatokopky. Řekni, komu tohle to chceš poslat?
2: Tak já to pošlu mamce, ta tu písničku má hodně ráda.
1: Ježiš, dobrý, už jsem myslel, že v tom je nějaká nenávist, tak je to dobrý.
2: Ne, já mám maminku velice ráda.
1: To je dobře, maminky se mají mít rády. Tak jo, díky Klaudie, měj se krásně a zase někdy cinkni.
2: Zdarec.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnici, a to konkrétně D11, kde se bouralo na 8. kiláku směrem na Prahu. Jinak jsou ostatní dálniční tahy poměrně v cajku, nikde nevidím žádnou kolonu ani žádný zúžení, nic takového. Mělo by to být všechno v pohodě. Co se týká regionu, tak pokračuje odklízení dvou nehod v Hradci, a to na pražský třídě a taky akademika Bedrny. Hlavní město, tady to je furt zasekaný, ale úplně brutálně. Jako Novopatská, Kbelská nahoru do Letňan úplně hrozný. Štěrbolská spojka taky nic moc, a to směrem na D10. Průmyslovka, Kbelská, to už jsem vlastně říkal, ale řeknu ji klidně dvakrát. Spojovací směrem na Vltavskou taky nic moc. Argentinská, Nuselák do centra, Žitná a taky Kulaťák v Dejvicích, tam to taky stojí. A samozřejmě Pražský okruh, 22. směr D1 a 15. směr Ruzyň. Ode mě z dopravy je to všechno, ty dávej na sebe hlavně bacha a za chvilku přidáme další tři tracky na přání podle tebe.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.
1: Radio

0: Určitě máš Radio Spin, s tebou Mára po půl sedmí a jdeme se podívat na další tři tracky, které tady budu hrát. Jeden z nich bude pro Barču.
1: Ale já bych tě strašně poprosila, pro všechny zpěváky. Dneska dáme od Kontrastu reklama na rap, nebo se takový bylo, sakra.
0: Ne, je to správně, reklama na rap, takže tady ten banger jmenuje a budu hrát taky Karina Verče.
2: Ahoj, tady Karin a moje mamka Verča.
3: Ahoj, ahoj.
2: A my bychom našem teďkovi chtěli zahrát Cesta kolem světa od Palerma. Moc ho zdravíme, hrajeme ho hlavně pro taťku, pro tebe Marku a pro všechny posluchače Spin Rádia.
0: Tak super, tak děkujeme holky za tady ten skvělý track od Palerma a budu hrát taky ještě pro Valerii a Kubu, který se teďka aktuálně hádají v autě, píšou mi tady zprávu, že Kuba je kyselý, ne, Valerie je kyselá. Kubo, já myslím si, že bys si měl uvědomit, že prostě máš v autě diamanty. A ty vznikají pod tlakem, takže prostě holky občas natlakovaný jsou, ale pořád to jsou diamanty. Tak se podle toho budeme chovat, ne? Radio Spin?

0: Čau na spinu, s tebou Mára, už se pomalu, ale ještě blížíme ke konci mýho vysílání a hlavně hodiny, kdy můžeš ladit své oblíbený pecky na přání. Určitě stihneme dva tracky a jeden bude pro Zachyho.
1: Prosím tě, PSH, všichni už jsou v Německu, jsem v dílně, dělám tady rozvody na jedný německý pecce, tak ať mi to utíká pro všechny spinery, pro tebe. Čau Zachy.
0: Zachy, hlavně ať to utíká tobě, ať jde práce hezky od ruky a doufám, že PSAčka ti k tomu pomůžou. A budeme hrát trošku něco podobného od jednoho z členů PSA, to od Vladimíra, a to bude od Rudolfa.
2: Jedu skladná domů z práce, takže naštěstí už dobrý. Hele, prosím tě, můžeme tam hodit něco staršího, nebo tam hodíme Planetu Prahu.
0: To jsem taky dlouho neslyšel, takže díky moc za tenhle banger. Možná ještě něco stihnem, ale to budeš muset poslat voiceovku nebo cinknout, abych ti zahrál Radio Spin. Oh.

0: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
1: DJ Mike T umí, ostatní jenom čumí. Vítej v Německu, chlíbe prák, mám to tu rád, to jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem.

0: hodinu a hlavně hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe. Tady ten poslední track byl pro Pavong. Opravdu se týpek jmenuje Pavong, takhle mi to tady napsal do apky. Čau, pustíš mi sos od Kokio, kdyby to nešlo, Kellen Izzo tahle noc. Hele, šel sos, zahráli jsme sos, ale to je všechno, co dneska stihneme zahrát. Víc už toho nebude. Každopádně moc děkuju za všechny voiceovky, cally, všechno to naplnil svými tracky, tak to má být, tak to má vypadat. A od 8 taky bude Street Cypher, na který tě pozve sama Anička Oravcová.
1: Ahoj, zdraví tě Anička Oravcová. Dnes je úterý a to znamená, že mám pro tebe další díl pořadu Street Cypher. Ve studiu mi budou dělat společnost Dobru X, což je tanečník, choreograf a také rapper, no a dále také zpěvačka Larisa. Spolu nám představí jejich nové EPčko, které se jmenuje Sailless. Kromě toho ti čekají i pravidelné rubriky. Listování rapem probereme skladbu od Blackstreet No Diggity, která letos slaví 30. výročí. No a dneska týdne bude od krále rapu amerického jihu. Ten se jmenuje Tobin Wigwe, jeho nový projekt je The Bridge a já ti vždy před celou posílám jeden track. Nový starý hip-hop každý starý od 8 na rádiu Spin.
0: Jak jsi to slyšel, spousta hostů, spousta muziky, spousta vzpomínání, to tě čeká ve Street Cypher od 8 hodin večer tady na rádiu Spin, tak si to určitě nalaď, my se naladíme zase zítra od 4 do 7, každopádně... Se jdeme podívat ještě na počasí, aktuálně něco kolem 10 stupňů, už se nám ochladí jenom o stupínek, večer bude kolem 9, zítřejší teploty vystřelí na 16 stupňů a tyhle ty teploty se budou zdržet zhruba do konce týdne, v neděli má být 12, jinak to má být zhruba takovýhle. S tebou byl Mára, ahoj zítra.

0: nejhorší rozchodovou větu.
1: Pro chlapa asi našla jsem si ženskou a pro ženskou našla jsem si chlapa, no.
2: Čau, ale za mě nejhorší věta je 100% tvoje ségra byla stejnak lepší.
0: Tohle asi pravděpodobně může bolet, no.
3: Když ti buchta řekne všechny orky s tebou jsem jen předstírala.
0: Bráško. Jak předstíral. Já ti říkám, že kecá. 100% musí kecat.
4: Se mnou se jednou holka zešla s argumentem, že ten kluk si jde mnou, není byl hrusný a zahybalý a já tady, že jsem moc hodný, já jsem jí věrný. To je docela dobrý bušit.
0: No tak to já si myslím, že asi neviděla úplně, co chce. Naopak ale, Rozy bejvalej viděla moc dobře, co chce.
5: Dobré ráno, tady Rozy. Já si pamatuju větu mýho ex, když jsem se ho ptala na konci vztahu, hele, miloval jsi mě vůbec nikdy? A on mi řekl, jo, prvního půl roku. Blbý je, že jsme spolu byli tři.
0: Ty vole, Rozo, já to slyším dneska už asi po sedmý a furt tady sedím s otevřenou hubou a dal bych cokoliv, ale fakt cokoliv za to, abych viděl tvůj výraz, když ti tohleto frajer vpálil. Když tak mi ho pošli do mobilní apky Rádia Spin, no a já se na něj kouknu zase zítra mezi 6 a 9. Čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin.
7: Kusám něco jiného, prosím, Spinner.
8: Pojď to rozpálit, pojď.

bych snět, duben se nepoved. Mimátohy na frontě roku 45.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Přesně tak, je úterý něco po osmé a to znamená, že začíná Street Cypher, pravidelný žánrový pořad v éteru Radia Spin, ve kterém ti pouštím nezávislý hip-hop a věci s tím spojené. Dnes máme před sebou celé 3 hodiny a už za chvíli mi ve studiu budou dělat společnost NX a Larisa a představit svoje nové EPčko Say Less, takže dneska i novinky z domácí scény. No a kromě toho se můžeš těšit na pravidelné rubriky. Už v dalším vstupu si připomeneme skladbu New Diggity od Black Street, která letos slaví 30. výročí. No a vždycky před celou ti pouštím jednu skladbu z desky týdnem. No a tentokrát to je Toby Nwigwe, výborný jižanský rap americký. No a vždycky před celou teda jedna skladba, můžeš čekat. No a předtím, než se pustíme na dnešní rozhovor, tak další novinka. Jedna od producenta, který si říká Overcast, producent a rapper, venku má nový projekt a teď ti pustím skladbu Starek, kde je na featu i Joey Perez. Posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Listování repem s Aničkou Oravcovou na rádiu Spin.
1: Americká R&B skupina Blackstreet vznikla v roce 1991. Důležitým zakladajícím členem byl producent a textař Teddy Riley, který koncem 80. a počátkem 90. let spopularizoval subžánr New Jack Swing. Největším hitem skupiny Blackstreet je track No Diggity z druhého alba Another Level z roku 96. Původně bylo pro Teddyho těžké přesvědčit ostatní členy skupiny, aby vůbec skladbu nahráli, jelikož neviděli její potenciál. Na tracku No Diggity spolupracoval i Dr. Dre a právě jeho feat vyvolal odezvu u Tupaca a Death Row. Pod nickem Machiavelli vydal Tupac skladbu Toss It Up, která je zvukově podobná singlu No Diggity a obsahovala i diss na Dreho. No a to dokud nahrávací label Interscope nepodal žalobu a skladba Toss It Up musela být stažena. No Diggity, což je synonymum slovního spojení No Doubt, a v překladu znamená bez pochyby. Videoklip k singlu režíroval Hype Williams a mohlo by se zdát, že jde o to, jak si kluci užívají večírku a pozornosti žen. Samotný text je však o životním stylu luxusní prostitutky.
0: Listování rapem. Anička Oravcová o trecích a interpretech, kteří položili základy světového hip-hopu. Radio Spin.

0: Spin.
1: Anička Oravcová
0: a Street Cypher.
2: Tak to byla trochu nostalgie pro všechny mileniály. Black Street, Foxy Brown, Get Me Home. No a já už mám ve studiu své dnešní hosty, a takže tady se mnou Nobru X.
3: Hello, dobrý večer.
2: A taky dneska poprvé u nás ve studiu také Larisa.
4: Dobrý večer.
2: Čau. A dneska to budeme mít trochu bilingválně. Já tady z Nobru X NX budu mluvit anglicky, pak to tak nějak rychle přeložím, aspoň bullet points, a s Larisou budeme mluvit hezky česky. A takže začneme asi klasickou představovačkou, zejména pro posluchače, který nejsou familiar with Nobru X, který tady už u nás je po několikáté. Minimálně dvakrát. Maybe twice already, right?
3: No, I think it was once.
2: Only once?
3: Yes.
2: Seems like you've been here.
3: That's the second time. Now.
2: How you doing?
3: I'm doing great. We have a new project. We are excited about it.
2: Yeah. Dneska představujeme nový společný projekt s Larisou. But before we get to that, remind our listeners a little bit of your background.
3: Hello, guys. So, Nobru speaking, like most known as a dancer choreographer first. I had the chance to work with Ben Cristóvão, Karel Gott, Charlotta, Dorian Wave, a bunch of international artists as well. Recently, DJing, rapping, singing, so that's the fast introduction.
2: One man machine. Nobru X, kterého může znát jako choreografa, pracoval s Benem Cristóvão, s Karlem Gottem a s dalšími mezinárodními hvězdami, a do toho dělá také občas DJing a rapuje, což je projekt, což uslyšíme už za chvíli. A poprvé máme ve studiu Larisu. Ahoj.
4: Ahoj.
2: A co nám ty řekneš o svým backgroundu? Zpěvačka, předpokládám?
4: Tak mě někteří můžou znát jako bývalou členku skupiny Luštěla. Mm-hmm. 15 nebo možná už 16 let zpátky.
2: Wow.
4: No, takže po takové době se vracím zpět, no.
2: Mm-hmm. A mezi tím nic?
4: Nic. Dva roky zpátky jsem nahrála 5 vlastních písniček. Po 2 letech jsem to hodila ven na Spotify, ale nějak jsem se tomu nevěnovala, až potom se mi ozval Nobru, ale pojďme něco vymyslet.
2: Tak zlanařil tě po tak
4: letech. Tak jsem do toho šla.
2: A jaký to je zpátky zpívat?
4: Je to super, mě to vždycky bavilo, mě to naplňovalo, já už vlastně od malička jsem si zpívala, takže je to něco, co mě baví, takže tak koho by můžu říct.
2: No. Jasně.
4: Jsem ráda.
2: Je důležité dělat to, co tě naplňuje.
4: Přesně tak.
2: To je fakt zásadní. Dobrá, tak předtím, než se vrhneme do nějakých jako podrobnějších informací, jako první si zahrajeme skladbu Say Less. What can you tell us about Say Less?
3: So yeah, so that was the first one we kind of recorded, or like we felt we should release. The idea came because we actually work together. Larisa is a manager in the club. I'm DJing and I'm doing shows as well.
2: Okay.
3: So that's how we met and we connect. And the song is just like about say less, you know, like let's just do it, you know, like it's like let's get it down, let's do it, you know.
2: And do you also have a video to this or?
3: No, we still have not recorded a video clip, but it's in process.
2: Yeah, but you have reels, right?
3: We do have reels, yeah, of course. On Instagram, you can find a bunch of reels. So just follow us, guys, please.
2: What's your hashtag?
3: NX and Larisa. You're gonna find us on Instagram.
2: Great. Takže můžete se podívat na Instagram NX a Larisa a zahrajeme si první skladbu, Say Less, která v podstatě je tak jako výpovědi sama o sebe, prostě say less, jdeme na to, řekni prostě kdy a uděláme to, tak jo. Takže jdeme na to, premiéra pořadu Street Cypher na Radio Spin, NX a Larisa, Say Less.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher. Na rádiu Spin.
1: Přesně tak, Anička je tady stále s tebou a se mnou ve studiu jsou také NX a Larisa. No a my se dneska bavíme o připravovaném EPčku Say Less. Teďko jsem se dozvěděla, že už do týdne by mohlo být celé na streamingových platformách. Takže, co dneska slyšíš, tak jsou neže novinky, ale novinky, které ještě ani nikde nejsou. Natož na streamingových platformách, jenom u nás v éteru Rádia Spin. Alright, dobro. Say Less, the EP. What's the inspiration behind the project musically? Let's start there. Sound wise.
2: Musically, like the inspiration comes from Afrobeats on my piano and R&B. But as a rapper, you know, like I have to put a little bit.
1: You just couldn't.
2: Yes, I had to put there a little bit twist of rap

0: Já řeknu, co si představuju, co bych chtěla, aby tam bylo, a tak to potom nějak vznikne, no.
1: Jo, takhle, tak to je super, tak to máš tady v jednom člověku. Všechno, ok. A tobě to R&Bčko sedí?
0: Já mám celkově tu hudbu ráda. Mm-hmm. Jo, spíš si myslím, že můj hlas je víc jako v stylu Amy Winehouse. Mhm. Mm-hmm. Ale jelikož mě to R&Bčko baví, tak do toho dávám 100%, tak se to dá zvládat.
1: Jasně. So you're also writing Czech lyrics?
2: Yes, like with the help of Google Translator, of course, you know, like I have to write it in English and then, you know, just find the right way to translate it. Mm-hmm. So it come up about with the melody and, you know, the sounding that it match.
1: And then Larissa says, like, this is not how we talk.
2: Well, yeah, sometimes it can happen, you know.
1: Jsem právě se bavila s Neboru, že docela jsem překvapená, že píše i český texty, tak říká, že to dělá i s Google Translator a že pak jako se hledá ta správní forma, jak to vyjádřit, tak jsem říkala, že pak se tebe ptá, že mu říkáš, takhle nemluvíme. That's awesome. And when it comes to the production, you're also producing all these beats?
2: Yes, I do use some tools to create the beat, but mm-hmm. we have a sound engineer, you know, that comes about, you know, when we go to the studio. Mm-hmm. So we create a demo, of course I create a demo, and then we go to the studio, and then of course the sound engineer just put, you know, his magic there, mm-hmm. and make the beat to be what it is and the final version of it.
1: Mm-hmm. Well, it's not a easy job to
2: produce
1: a whole EP while also doing other things.
2: Oh yeah, there's a challenge.
1: So it's great that you're putting so much energy into a project whilst also having other paying jobs. So that's always great to hear.
2: Yeah, the artist life is never easy. I mean, nowadays you have to be the artist, you have to be the designer, you have to be the marketing you have
1: team.
2: You have to be like multitask. It's like, you know.
1: So... Do you have your merch yet?
2: Not yet.
1: You know, like these days, it's not the music that sells.
2: Of course, yeah. That's
1: so
2: another part of
1: it. So I'm waiting some fresh
2: part
1: design,
2: of it because
1: you know.
2: You, as an artist, now you have to be an influencer. So
1: mm-hmm.
2: yeah.
1: Very true. And you're always so fresh, so I'm expecting, you know, so...
2: You know, style always first to me. I always have to dress to impress, so...
1: Mm-hmm, mm-hmm. No bavíme se o tom, že to je docela těžký jako spojovat takhle v podstatě v úvozovkách hobby, když máš u toho jako práci na plný úvazek a ještě prostě dělat hudbu a že vlastně od umělců se dneska toho očekává hodně, být markeťák, prodejce, a tak jsem se ptala, jestli máte už nějaký jako merch, protože většinou merch je to, co víc prodává než hudba, takže Nobru je vždycky tak vystylovaný, tak jsem si říkala, že určitě přijdete i s něčím takovým.
0: Třeba.
2: I think soon, soon.
1: Soon,
2: one,
1: coming
2: one,
1: soon.
2: One thing at a time, you know? Like.
1: Okay, say less. Takže další skladbu, kterou tady mám a která ještě není nikde na streamingových platformách, takže super premiéra u nás, je Bad Holka. Kdo je Bad Holka?
2: Yeah, she's sitting right there.
1: Can you, můžeš nám něco říct k té skladbě? No. Jaký ty osobně máš třeba k ní vztah, feeling? Bavilo ti to nahrávat?
0: Jako bavilo mě to, ale větší vztah mám asi k One More Dance a Say Less.
1: Mm-hmm.
0: A mezi námi to je úplně.
1: Uh-huh.
0: A k Bad Holka to je spíš takový jakoby na vibing, no.
1: Mm-hmm.
0: Že tam okay. není ten vztah úplně
1: okay.
0: k těm ostatním písničkám.
1: No tak jdeme vibovat.
0: Tak
1: vibujeme super premiéra. To je v pořadu Street Safer, NX a Larissa, Bad Holka.

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Máme přesně 5 minut do konce první hodiny Street Cypheru a to znamená, že jdeme na první skladbu z dnešní desky týdne, což je Tobin Wigwe a jeho The Bridge, nový album, který vřele doporučuji na všech streamingových platformách. Tobin Wigwe je úžasný ženský rapper, kterého tady hraju už tak 5-6 let, no a jeho videoklipy ti také vřele doporučuji, protože vždycky mě mají titulky, takže můžeš sledovat, o čem rapuje, je to jednoduchý a hlavně ty vizuály jsou libovka, takže určitě se podívej na Tobin Wigwe na YouTube. No a z toho nového projektu ti teď pošlu single, který vyšel před pár dny na featu Busta Rhymes, jmenuje se to Chineke. Tobin Wigwe je velice hrdý na svoje kořeny v Nigérii, takže celý tenhle album je afrocentrický a o tom svědčí i ten vizuál. Takže Rabbit Hole na YouTube ti doporučuju a teď premiéře Tobin Wigwe, Busta Rhymes, Chineke. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Přesně tak začala nám druhá hodina dnešního Street Cypheru, což je pravidelný žánrový pořad Véteru Rádia Spin, který pro tebe připravuje každý úterý už od roku 2010. No a se mnou vystuduju pořád NX a Larisa. Čau.
2: Hello.
1: Welcome back. A, takže my tady spolu dneska promujeme EPčko, které brzo vyjde. Máme tady nové skladby a co mě zajímalo, ještě teda, co se týče tady toho EPčka, are you planning a release party to this EP?
2: Yes, we had a little bit step back with the production because we actually add one more song, like last minute, which is the song we're gonna premiere here next, Mezinami. So, you know, it was a song, it just felt like when we finished recording, it was like, okay, we have to hold on and add this one because it has a meaning, it has, yeah, it has some substance. But definitely we're gonna make a release party and we intend to then, after the songs are released, to shoot some video clips, you know, to have some visuals as well. So yeah, it's in process. We are on the way. We're on the way.
1: Say less.
2: Yes.
1: Just gonna use it from now on after every question.
2: It's gonna be the catchphrase now.
1: Takže EPčko se chystá a release party taky bude, ale na poslední chvíli se NX a Larisa rozhodli, že přidají skladbu Mezi námi, protože tam tak nějak asi patří. Měli jste z toho pocit, že tam musí být.
3: Ano.
1: A přestože, jak tomu rozumím správně, ty čtyři skladby jsou taneční a tohle je trochu jiný.
3: Ano, přesně.
1: Tak. A tak o co tam jde?
3: To je vlastně o rozchodu a vystihuje to jak mě, tak i Nobrua, že v tom vidíme vlastně něco z minulosti a je to pro nás i důležitý takový... Trošku deep, no.
1: Well, it's important. I think deep songs are very good because it can function as a sort of therapy, not only for the listener, but
2: I
1: also...
2: I think when for artists, the best way to express, it's like to... When you're living something at the moment and you just let it out. So, because it feels just real. It's not pushed, it's not forced. It's just how you feel and then... In this way, I think that's how people listen to it and can connect somehow, you know? Like, for example, when I played the demo to Larisa, she immediately felt like, oh, yeah, let's do this one, because somehow I felt the same, you know, in my, you know, situation. And I was like, okay, that's great. So, you know, like both of us like kind of like felt the same about the story, which was personal to me. So, yeah. That's it.
1: Takže šlo o takový spíš organický, spontánní projev. Ono často, jako když ten umělec něco prožívá, tak je důležité to dát také na papír a dostat to ze sebe, což je vlastně formaty terapie. No a vlastně ty posluchači to pak i slyší, že je to jako takový upřímný, upřímný, organický a že to jde prostě z vás a že je skvělý, že jste si u té spolupráce jako úplně sedli na ten, na to téma. So what's the topic? Is it breakup?
2: Yeah, it's a breakup. It's a breakup song, not really breakup. I mean, like, you know, in relationships, things are not always like a straight line and sometimes you find yourselves like wanting different things or being in different moments in life. So, you know, what is meant to be, it's gonna be. So sometimes, you know, it's not meant to be. Sometimes it's not meant to be at the moment, you know.
1: True.
2: So we never know. So that's basically what the song is about.
1: Tak není to teda úplně o, nebo je to i o rozchodu, ale spíš o tom, že a když jsme v nějakém vztahu, tak se nacházíme třeba v momentech, kdy úplně nechceme to samý, co ten partner a pak je potřeba se rozhodnout asi. Tak jak to ty vnímáš, Larisa?
3: Já zase, jak to mám jinou tu situaci, tak u mě je to jako u rozchodu, že ji vnímám jak rozchod.
1: Aha, jo. No tak já jsem zvědavá, já jsem ji ještě neslyšela, ale já mám na Spotify... svůj vlastní playlist, který jsem nazvala Tragic Love Songs. Tak uvidíme, jestli mezi náma.
2: That can be added to the playlist for
1: yeah,
2: sure.
1: I mean, the competition is tough. You know, I'm 90s tragic love songs, so let's see.
2: You're gonna feel it. You're gonna feel the 90s, yeah? No worries.
1: Okay. Tak, you sold it to me. So, takže v superpremiéře NX a Larisa mezi námi. Posloucháš 3 Cyfr na Radio Spin.

0: Radio Spin.
1: Anička Oravcová a Street Cypher.
2: Přesně tak, Anička, tady pořád s tebou, no a se mnou také ve studiu jsou NX a Larisa. Dneska si povídáme o chystaném EPčku Say Less, takže ti hraju nějaký skladby, které ještě jen tak neuslyšíš, možná už brzo. No a Lariso.
3: Poslouchám.
2: Hele, jak to bylo s tím tvým začátkem? Mě to strašně zajímá s tou luštilou.
3: To mi bylo 15, když jsme vlastně natočili první videoklip. To vzniklo taky neplánovaně. Jsme měli vystoupení s holkama u nás v Leči nad Sázavou. A chodil tam takový pán, měl cedulku Arakain. Já jsem se hnedka zeptala, co tam děláte vy? No, že jim točí videoklipy. Tak říkám, tak natočte i nám, ne?
2: Ne, asi.
3: A on povídá, no tak jo. Aha. Za týden jsme točili videoklip s tím, že si to hodíme na YouTube, pro kamarády, pro rodinu. A nečekali jsme, co se stane. Najednou přes noc, přes 100 000 hlídnutí, e-maily nám jenom chodily. Jenže to bylo kvůli tomu, že si z toho lidi dělali srandu. Jinak jako v dnešní době to tak bohužel je. Jasně. Ale jelikož oni si z toho dělali srandu, tak já jsem si plnila sen, že já jsem neřešila, jestli se mi ten stojí pode mnou směje nebo ne.
2: No jasně.
3: On věděl, kdo já jsem nevěděla, kdo to je. Takže vlastně asi rok jsem s holkama fungovala, můžu říct jedno z nejkrásnějších období mýho života, bylo to super. Cestovali jsme vlastně po celé České republice, každý víkend jsme měli někde koncerty a tam jsem i zjistila, jaký lidi jsou vlastně. Jo, že na internetu nadávali, psali prostý věci o nás, uráželi.
2: No.
3: Já jsem třeba ty komentáře nikdy neřešila, protože za mě špatný komentáře píše člověk, který není spokojený sám se sebou a má tak nudný život, že potřebuje prostě si to nějak vykompenzovat asi tímhle. No a bylo to super. A ještě co jsem chtěla k tomu říct.
2: No, měli jste ty koncerty i nějaký velký prostory, nebo?
3: První vlastně koncert, co jsme měli, tak to bylo bývalý klub Matrix, to jsme úplně vyprodali.
2: To je velký, no.
3: To jsem právě chtěla říct, že na internetu oni nadávali, ale potom šli a koupili vlastně ty lístky a stáli tam a zpívali naše písničky od A do Z, takže v tu chvíli mi to úplně bylo jedno,
2: no,
3: co píšou, jo. Ale měli jsme i fanoušky, měli jsme tam jednoho pána, nebo v tu dobu pro mě to byl pán, ale mohlo mu být třeba, nevím, 25, 27.
2: No tak když je ti 15, tak to už je pán.
3: A ten normálně chodil na všechny naše koncerty, až na Bratislavu přiletěl.
2: Tak to je hustý.
3: Jako super zážitek. No.
2: No teda jako tak mladá, to ti muselo dát hodně lekcí, tady tenhle zážitek.
3: Hlavně ohledně lidí, no, jsem poznala, že vlastně holky, se kterými jsme si hráli, když jsme byli malí, nás přestali z ničeho nic zdravit, protože šli davem. A říkám, takový lidi tím pádem jako v životě nepotřebuju.
2: No,
3: a po nějakých letech se mi ty samé holky ozvaly, že potřebuju práci, jestli jim nepomůžu. Tak pomohla jsem samozřejmě, ale ty lidi jsou zlí.
2: Jsou, no. Hele, já si taky nečtu žádný komentáře, protože se mám ráda. Hele, ale a vy jste nahrali i nějaký jako oficiální CDčko, nebo jste jenom, jak to bylo?
3: No, já jsem odešla předtím, než jsem měla udělat CD. My jsme vlastně nahráli CDčko, já jsem odešla a holky to museli bohužel celý přehrát a oni měli udělaný CDčko, oni mě i, myslím, že to křtili a měli i pár party.
2: A teda pokud nechceš říct, to nevadí, ale zajímá mě, proč jsi odešla.
3: Jsem byla mladá, hloupá.
2: Vyčítáš si to, že jsi tam nezostala?
3: No já nikdy nevyčítám toho, co jsem jako udělala. A možná už jako, že jsem si splnila to, co jsem chtěla, tak jsem potom jako šla dál. Mohli jsme třeba teď být někde jinde, anebo nemuseli.
2: No to nevíme.
3: To já jsem za to období moc ráda, ale asi nelituju ničeho.
2: No a teď seš zpátky v hudbě, tak to je super, to je full circle, se to prostě vrátí tam, kam se to
3: asi
2: má vrátit. Tak to je strašně zajímavá story, no, takhle mladá, takovouhle lekci, no. A vlastně dneska už je to normál, no, prostě trolling je všude.
3: Jo.
2: Prostě. A pak čím vyšší čísla, tak... Jak říká jedna podcasterka, kterou poslouchám, že když to i hate-watchinguješ, tak stejně pomáháš algoritmu.
3: No takže... vlastně ty hejtři pomáhají úplně nejvíc, oni si to neuvědomujou, ale fakt pomáhají úplně nejvíc. A já jsem se i bavila nad těma komentářema, jako to nebylo, mě to neurazí, mě neurazí člověk, který pro mě nic neznamená. Já se nad tím zasměju a říkám si, tak, proč ne, když se nudíš, tak aspoň jsem důvod, že se můžeš zabavit.
2: Tak to je správný přístup. That's right. Such an interesting story. So we a little derailed you a little bit, and I said don't
0: it's fine, it's
2: to have a little girl's talk. But next song that we have here is Cielo.
0: Cielo. Mm-hmm. Actually, so, this was the first song we recorded, and like, you know, like when we first went to the studio together, of course, it was first time working, collaborating, so we didn't know what would come about, like how we're gonna sound together and everything. And the first reaction of the sound engineer and the people who heard it was like, oh, you guys sound great together. So, you know, after that, we were like, okay, so let's try another one. And then let's try another one. And then eventually I was like, okay, let's make it like officially like an EP, you know, so... This was the first track we recorded together.
2: Mm-hmm. Takže zahrajeme si teda Tělo, první track, který NX a Larisa spolu nahráli. Museli jste nějak najít společný vibe asi, jak spolupracovat. No a když se vydařila tahle první, tak přišli i další.
3: Proč ne? No.
2: Say less.
0: Say less.
2: Tak jo, jdeme na to v premiéře v pořadu Street Cypher na rádiu Spin. NX a Larisa, Tělo.

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Máme opět 5 minut před koncem hodiny a to znamená, že jdeme na druhou skladbu z dnešní desky týdne, což je Tobin Wigwe a The Bridge. Tobin Wigwe je ženský rapper z kořeny v Nigérii, udělal krásný afrocentrický album a přidal si k tomu na feed hodně zajímavých umělců z hodně zajímavé kombinace. A skladba, kterou ti zahraju, se jmenuje Peace and Problems a tam je legenda Scarface, velká legenda, a zároveň Hanuman Kind, což je rapper, který rapuje anglicky, ale je původem z Indie. Výborná skladba, takže posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Přesně tak začala nám třetí a poslední hodina dnešního Street Cypheru, což je pravidelný žánrový pořad v éteru Radia Spin, ve kterém ti hraju nezávislý hip-hop a věci s tím spojené. No a v téhle poslední hodině mám pro tebe ještě přichystaný nový skladby od zajímavých důležitých reperek. No a teď nám dohrál Strange Fruit Project na featu Rhapsody. No a když jsem poslouchala podcast Vince Vicmancy, kde měl právě na rozhovoru Rhapsody, tak Rhapsody zmiňovala jednu svoji homie, která se jmenuje Neptune 21, o které jsem doteď neslyšela, takže já mám vždycky radost, když se dostanu takhle k nějakým novým ženám, skvělým za mikrofonem. Takže do dnešního playlistu jsem přidala skladbu, která se jmenuje Black Goddess a posílám ti to v premiéře právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.
2: You know what I love about black women?

0: Pelle on snag.
1: Whoa,
2: Radio Spin.
1: Anička Oravcová
2: a Street Cypher.
3: Tak to byla Lanel Grant, Rap Like a Girl, pro všechny reperky, co rapují jako holky. No a mezi ně určitě patří i Doichi. Doichi se vrátila ze svýma Swamp Sessions, což jsou krátké freestyly nebo skladby, které bude vydávat týdenně, každý týden něco novýho. A tohle už je 7. v pořadí, jmenuje se to Bombs a vyšlo to včera. A vlastně Doichi se nechala slyšet, že v posledních letech vlastně zkoumala ten rap, historii, kulturu, protože chtěla být jakoby nejlepší v tom oboru hip-hopu. No a teď se snaží trošku prolomovat žánry a chce, aby černošky byly v popředí nejen hip-hopu, ale i popu. A to vlastně chce dosáhnout těmahle Swamp Sessions. Takže jdeme na tu první, Bombs, v premiéře, v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Tak to byla Tierra Whack a Misbehave. Hra se slovy v angličtině, v tomhle úžasná čeština vlastně taky. No a další reperku, kterou tady mám připravenou, je Sampa the Great, která vydala druhý single z připravovaného alba, který se bude jmenovat Nu Zamrok. Už za 16 dnů mi tady odpočítává Spotify. A tak jdeme na to, další novinka, úžasná žena za mikrofonem, Sampa the Great, Location.

0: nejhorší rozchodovou větu.
1: Pro chlapa asi našla jsem si ženskou a pro ženskou našla jsem si chlapa, no.
2: Čau, ale za mě nejhorší věta je 100% tvoje ségra byla stejně lepší.
0: Tohle asi pravděpodobně může bolet, no.
3: Když ti buchta řekne všechny orgány s tebou jsem jen předstírala.
0: Bráško. Jak předstíral? Já ti říkám, že kecá. 100% musí kecat.
4: Se mnou se jednou holka zešla s argumentem, že ten kluk si jde mnou, byl hrusný a zahybalý a já tady, že jsem moc hodný, já jsem jí věrný. To je docela dobrý bušit.
0: No tak ta si myslím, že asi neviděla úplně, co chce. Naopak ale Rozy bývalý viděl moc dobře, co chce.
5: Dobré ráno, tady Rozy. Já si pamatuju větu mýho ex, když jsem se ho ptala na konci vztahu, hele, miloval jsi mě vůbec nikdy? A on mi řekl, jo, prvního půl roku. Blbý je, že jsme spolu byli tři.
0: Ty vole, Rozo, já to slyším dneska už asi po sedmí a furt tady sedím s otevřenou hubou a dal bych cokoliv, ale fakt cokoliv za to, abych viděl tvůj výraz, když ti tohleto frajer vpálil. Když tak mi ho pošli do mobilní apky Rádia Spin, no a já se na něj kouknu zase zítra mezi 6 a 9. Čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Zpěvačka Pantera mě strašně baví, její nový single se jmenuje Dragon. No a novou desku vydala před pár dny i Joyce Vrice, což je zpěvačka z Kalifornie, která před pár lety získala i hodně nominací. No a teď vydala album, který se jmenuje Machiko. Myslím, že to vyslovuju správně. Píše se to Machiko. No a je tam docela zajímavých featů, dokonce i Ty Dolla Sign a další Odile. No a do dnešního playlistu jsem vybrala track, kde svojí verse přidal i JID, JID, tak ti to pošlu právě teď. Catch me if you can, posloucháš 3 Cypher na Radio Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Tak to byla Jessie Reyes na featu Samara Sin for Six in the Morning. Myslím, že hlasy těchto dvěch zpěvaček krásně blendují na tomhle tracku. Novinka venku. No a zatímco jsem tady chvíli scrollovala, tak jsem se dozvěděla dvě zajímavé informace. A to první, že Kifidi, který byl teda, měl soud ohledně vraždy Tupaka, byl odsouzen na 40 let. To je informace číslo jedna. A informace číslo dva je, že Ryan Coogler, což je režisér, který má za sebou filmy jako Black Panther, Sinners nebo Creed, bude produkovat na Hulu seriál, reboot Akta X. Mileniálové. To byl jeden, já jsem snad viděla celé všechny série tak třikrát. A samozřejmě už to nebude Mulder a Scullyová, budou tam noví herci, ale já se na to těším, zejména když to je z produkce Ryana Cooglera. Takže už aby to bylo, já jsem tak trochu series fanatic, já se koukám snad na všechno možný. No a teď dokonce začala i čtvrtá série seriálu Reasonable Doubt, což je černošský seriál z oboru práva. Hlavní roli tam hraje černoška, která je právnička, zastupuje vždycky nějaké známé populární osobnosti, kteří někoho zabili. No a tady v té nové čtvrté sérii hraje toho největšího záporáka zpěvák Tank, což mě docela překvapilo, docela dobrý, fandím mu, baví mě to, Reasonable Doubt se to jmenuje. No a Tank má venku i nový single na featu s Remy Ma.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: To byl Toby a Pleasure. Pleasure is mine. Taky pro mě připravovat každý úterý tenhle pořad. Už máme pár, kolik to je? 9 minut dokonce dnešního Street Cypheru, takže já se budu pomalu loučit. No a připomenu ti, co určitě už víš, že dnešní playlist najdeš na mém osobním Instagramu a na podtržítko Oravcová.

kde jsou samozřejmě všechny playlisty za několik posledních let. No a příští týden probereme další klasickou desku. Vrátíme se do roku 1991, protože 25 let teďko slaví Ice Cube a jeho Death Certificate. Takže samozřejmě vyberu důležité skladby z této desky, řekneme si nějaký zajímavý informace a okolnosti. No a samozřejmě budou i pravidelné rubriky, bude listováním rapem a bude také deska týdne. Ještě jsem se nerozhodla, která, ale určitě bude zajímavá. No a jako vždy končím dnešní pořad třetí skladbou z dnešní desky týdne, což je Toby Nigue a jeho deska The Bridge, která vyšla před pár dny. No a jako poslední jsem vybrala Heaven Knows Me Well a jeden z těch důvodů, proč je, že na featu je Malice z Clips a to mě vždycky baví. I tohle je kritérium výběru skladby do playlistu. No a já se na tebe budu těšit zase příští týden a ty posloucháš dál Radio Spin.

0: Rádio Spin.
1: Yeah.

0: Spin Talk.
1: U Paulieho Garanda za mě jeho nejvýznamnější rys je to vizuálno, jako ten cit prostě. On má podle mě skvělý vkus. Já jsem viděl, jak rekonstruoval, na Instagramu jsem koukal, jak rekonstruoval nějaký byt prostě a říkal jsem si, to je tak pěkný. A to si říkám vlastně vždycky, když on něco, ať už jsou to nějaký hadry, nebo ten videoklip přesně, nebo to auto, on prostě má jako dobrý oko.
2: Který album Paulieho považuješ za skutečný přelom? Je to Molo třeba?
1: Možná jo. Tam bylo ještě, v hlavní roli se jmenovalo to album, to bylo Mezi nima, mám pocit, a tam už byly, jestli se nepletu, tak tam už byl Retard a to byla věc, kterou my jsme třeba na Spinu rotovali strašně moc a i proto, že si o ní lidi pořád volali, to bylo jako mega hit.
2: S kým podle tebe by Paulimu slušela spolupráce a ještě nenastala, nebyla, neproběhla?
1: No mně by se samozřejmě líbilo, kdyby se mu povedlo udělat něco s tím Mac Millerem, ale to už se teda bohužel nestane, pokud nezapojíme AI víc do muziky, což si myslím, že není nutný. Ten mě napad určitě jako první. Spin
2: Talk. V říjnu oslaví Paulie Garand 39. narozeniny. Právě dneska na rádiu Spin trávíme celý den s Paulie Garandem. Před náma ještě album Měsíce, který vám za chviličku představí Jirka, a právě to je taky aktuální Spin Talk, do kterého přijal pozvání můj kolega, DJ, moderátor a rovněž taky autor knihy Český rap Ladislav Zeman, a.k.a. Poeta. Poe, vítej, dlouho jsme se neviděli takhle za mikrofonem.
1: No mám radost.
2: Tak začneme jednoduchou otázkou. Paulie Garand nebo Paulie Garand?
1: To je dobrá otázka, to je jak Kalina Kellin.
2: Ale tam víme správnou odpověď.
1: No ale mně přijde, že vlastně více hádají fanoušci, než by to řešili ty rapeři samotný. Jako.
2: Jo.
1: A ten stejný pocit mám vlastně u toho Paulieho. Já osobně mu taky říkám Paulie, jak mi to zrovna přijde do pusy a mám pocit, že i on to tak má.
2: Já mám pocit, že ve spousta zdravicích máme na Spinu ahoj, já jsem Paulie Garand, ale já mu sám říkám vždycky Paulie a podle mě to vždycky taky přijímá, ale říkal jsem si, jestli náhodou třeba to nerosekneš.
1: Asi ne.
2: Dobře. Vzpomeneš si, kdy jsi Paulieho poprvé zaznamenal, o čím tě vlastně tehdy zaujal? Chápu, že to není Beyoncé, to znamená, nebude to zadek, ale...
1: Zadek to nebylo, to moc nemá, ale já jsem nad tím popravdě přemýšlel, protože my jsme se vlastně potkali jako vícekrát, když to tak řeknu poprvé, což zní jako debilně, ale já prostě mám asi špatnou paměť, takže já jsem ho nějak vnímal přes BPM a vůbec jsem netušil, až když jsme se seznámili, tak on mi připomněl, že my jsme se vlastně potkali na takovém jiném rádiu, teď jsem málem udělal reklamu jinému rádiu, kde jsem vysílal, kde jsem měl show s Hugo Toxem a Hugo Tox vyhlásil tenkrát Supercrew contest o vlastně pro remixery, protože Paulie, ono se to zase tak moc neví, ale on je i beatmaker a skoro celou dobu mám pocit, možná i díl než je rapper, takže on se přihlásil do toho kontestu a vyhrál ho. Udělal nejlepší vlastně beat pro Supercrew, nejlepší remix a my jsme ho pak měli na rozhovoru a dávali jsme mu jeho flowers prostě za to, že udělal hezký remix.
2: Jaký bylo to první setkání s ním? Pamatuješ si to?
1: No,
2: tak ono je to dlouho.
1: Jako jo, a já se takhle trošku kroutím, protože já mám jako lidsky Paulieho rád, ale já jsem tam na něj nebyl úplně jakoby milej, on mi to připomněl. Já jsem to fakt úplně vytěsnil, tuhle tu situaci, ale on mi tam tenkrát řekl, že má skupinu Básníci před mikrofonem a já jsem vyprsknul smíchy. Tak to nebylo úplně jako ode mě hezký a je mi to zpětně docela líto, bylo to dost neprofesionální.
2: Se k BPMku ještě dostaneme. A na druhou stranu je super, za tu dobu, co tě znám, že vlastně si uvědomuješ, že třeba něco nebylo odvedený úplně jakoby dobře, protože před několika lety, když jsme se poznali, myslím si, že by tato sebereflexe úplně jakoby nemusela proběhnout.
1: Jako ne vůči tobě, ale vůči rapinům, jo.
2: Takže ještě budeme muset počkat dalších 20 let, dobře. Tak jo, co jsi tehdy predikoval vlastně ohledně jeho kariéry, když to tam jakoby měl? Jestli si řekl, tak co z tohohle toho kluka, který naproti mě sedí, bude? Protože musím říct, že xkrát se mi stalo, že naproti mě seděl nějaký mladěch, který už dneska není vlastně mladěch a já jsem si říkal, kudy povede jeho cesta a nebo nepovede a pak jsem byl sám překvapený, jak třeba ta velká cesta je. Tak jestli si vzpomeneš na tohle.
1: Mám to opravdu hodně zamlžený, protože já se jako na základě toho, o čem jsme se bavili s Paulím, tak já jsem si vybavil tuhle tu situaci v rádiu, ale tenkrát to bylo všechno takový intenzivní, že si nejsem jistý, jestli jsem o něm nějakým způsobem víc přemýšlel, ale začal jsem vnímat ty BPM samozřejmě a Jako mě to prostě nebavilo, no. Jako dobře. Na mě to bylo takový...
2: Ale
1: jako...
2: ta otázka zněla jinak, jak jsi přemýšlel o jeho budoucnosti?
1: No, doufal jsem, že to ostatní taky nebude bavit, ne, já se dělám legraci. Prostě ty BPM mě opravdu jako hodně nesedly a moc jsem jako nechápal, že to lidi baví. Jestli to bude odpověď, rozhodně jsem nečekal, že se vrhne na tak úspěšnou solovou kariéru.
2: Mhm. Dobře, takže překvapilo tě to, že ta...
1: Určitě.
2: Jo, dobře, tak jo. Když zůstaneme teda u BPM, aspoň chviličku se ještě v tom bahně porochníme, protože jsou to prostě začátky, tak...
1: A tak ono to bylo významný, oni měli být odviče, si pamatuju, jo, a vím, jo, že lidi to jako měli rádi, protože tenkrát prostě všichni měli tak stupidní texty, že když najednou přišel někdo, kdo byl trošku básnivý, tak vlastně lidi byli nadšený.
2: Mm-hmm. Takže je tohle to odpověď na moji otázku, kterou položím právě teď, co přinesli BPM do českého rapu?
1: Když budu pozitivní, tak určitě zajímavý videoklipy, i když na mě to působilo trošku, a já jsem to tenkrát i vlastně Polimu říkal, takže to můžu říct do éteru, přišlo mi to takový trošku v pohoze, malinko, no. Mm-hmm. I ty texty, i vlastně, i ty videoklipy, přišlo mi to takový jako, hej, já čtu, koukej, já čtu, prostě. A takový
2: gympácký.
1: Takže mě to fakt moc nebralo, já jsem měl vždycky radši syrovější věci.
2: Pro koho teda byly BPM podle tebe určený?
1: To je dobrá otázka, no pro nás gimpláky asi, no, nebo jako rozhodně, nevím, jestli oni nad tím tenkrát přemýšleli, pro koho jsou určený, ale jak říkám, tam byla opravdu jako silná vlna toho, že konečně někdo píše nějaký texty, tak jako to tak bylo ale několikrát vlastně v historii českého rapu, protože oni ty texty jako často kulhali, takže vždycky, když přišel někdo trošičku chytřejší, tak vlastně lidi to měli rádi. Hmm. Ale vlastně ti odpovím na otázku, myslím si, že tyhle věci mají rádi radši lidi, kteří třeba vnímají rap víc okrajově. Myslím si, že lidi, kteří jsou víc v rapu, tak ponořený, tak spoustu věcí vlastně nepotřebuju.
2: Já jsem to vnímal, tohleto uskupení vlastně jako otevření dveří do světa rapu, takový jako tohleto je taková ta první třída, kterou když projdeš, tak pak objevíš prostě další věci. A vlastně si nemyslím, že by BPM odvedli špatnou práci, myslím si, že odvedli dobrou práci a že už třeba jenom to, jaký používali beaty, umožnilo následně vstoupit lidem do světa rapu, který by ho nikdy neobjevili.
1: Je to možný.
2: A pak se v něm začali prostě jakoby rochnit a tak dál, takže za to si myslím, že by si jako zasloužili BPM palec nahoru, byť samozřejmě chápu a rozumím tomu, co říkáš.
1: Já se snažím trošku oddělovat jako nějakou objektivitu od nějakých svých pocitů, není to úplně jednoduchý, prostě mě to tenkrát moc nebavilo, ale jakoby chápu, proč to mělo svůj impact.
2: A teďka zpětně, když si to poslechneš, tak jak ti to zní?
1: No to bych si musel poslechnout teda, no, ale... Já si myslím, že obecně jsem jako daleko tolerantnější zpětně vlastně a když jsem dělal knížku, tak jsem si poslouchal víc lidí, který jsem třeba do té doby neposlouchal a zjišťoval jsem, že vlastně je to zajímavý. Takový typický příklad, i když ten nám hodně utek z rapu, tak to je René Dank. Toho já jsem třeba do té doby, než jsem začal dělat knížku, moc nevnímal a protože jsme udělali moc příjemný rozhovor, on mě docela vlastně okouzlil, tak jsem začal víc poslouchat jeho muziku a zjišťovat, že to je vlastně opravdu zajímavý týpek. I když on byl vždycky takový jako zvukově pro mě jako na poplej, bych řekl. Jako.
2: To asi byl. Na druhou stranu, až bude René Dank speciál, tak si budeme povídat o Rendovi, teď se vrátíme zpátky k Polímu.
1: Ale to už nebude, ne? Protože ten už je emo teďka.
2: Dobře. Je vidět, že dneska jsi přišel prostě v rozpoložení, kdy se rozhodl, že prostě nebudeš držet emoce na úzdě.
1: Tak když mě vytáhneš takhle ráno, tak...
2: Tak je jedna hodina odpoledne, kdy přetáčíme tenhle ten rozhovor, to bych
1: rád. Já si vždycky říkám, jestli někoho máš rád a zveš ho i odpoledne, anebo jestli všechny šikanuješ těma poledníma hodinama.
2: Všechny,
1: protože většinou na mě zkoušíš jedenáctku, jako,
2: všechny,
1: tak nechápu.
2: Všechny někdy lidi jsou třeba i v 9 dopoledne. Takže vlastně na tebe jsem tak strašně hodnej, že jsem tě pozval až v jednu odpoledne, což chápu, že mám teďka na talíři. Byly časy dokonce po, kdy jsi vysílal pravidelně mezi 12 a 15 a zvládal jsi to. Uh-huh. Ne moc dobře, ale zvládal. Tak ale pojďme zpátky. Kdyby teďka zpětně si někomu měl říct, pust si BPM, já vím, že teďka to točím na BPM, ale jsme na začátku toho povídání o Polím. Napadne tě nějaký track, který by si někdo měl pustit, aby vlastně jako pochopil, jaká byla třeba ta doba, protože si myslím, že třeba ty BPM opravdu jsou odrazem i té doby, kdy to vzniklo.
1: To by se určitě spoustu lidí hádalo, kdy poslouchali jiné věci, tvrdší věci, ale oni měli, jako nejznámější věc byla Madame Poezie, myslím, a tam si myslím, že bylo všechno, co bylo BPM, ať už se vám to líbilo,
2: jo,
1: nebo ne. Tak...
2: Jo, to si myslím taky, tam byl i ten klip asi právě pro mě, o kterém si hovořil. Tak jo, tak pojďme dál. Album Harant se objevilo na scéně a zaznamenalo, nebo znamenalo hodně výraznou změnu, jak ve zvuku, tak vlastně v komunikaci Polího ve vztahu k jeho fanouškům. tak jak důležitý podle tebe je pro jeho kariéru a proč a co bys tam vlastně k tomu chtěl říct a zvýraznil bys?
1: Tak solový debut album je vždycky mega důležitý a obzvlášť, když se to nějakým způsobem povede, což tady se mu to povedlo. Já jsem tenkrát ještě furt toho trošku méně vnímal, řekněme, ale strašně mě zaujalo v tu chvíli, když budu mluvit o sobě, jo, když zase já svědčuju mezi tou objektivitou a neobjektivitou. Objektivně to bylo jako úspěšný album, on dal jasně najevo teda, že je tady solová kariéra, že bude trošku, řekněme, divočejší, drzejší, než byl s BPM, ale jo, a měl skvělý beaty, si pamatuju tenkrát, ale pro mě to furt ještě nebylo jako úplně, že by ho začal víc poslouchat, víc vnímat a já si vlastně uvědomuju, že jsem mu malinko křivdil, že mě úplně nějak ze začátku nebavil jeho hlas, takže jsem ho moc neposlouchal a pak jsme se jednou někde víc zakecali na Žižkovský noci, on mi připomněl tu situaci s tím Hugem, kde jsem se smál názvu jeho kapely, což fakt je mi líto a pokecali jsme si tak super, že já jsem ho začal vnímat v novém světle a začal jsem i tu hudbu vnímat v novém světle a to se mi stalo vlastně se spoustou umělců. Některý naopak poslouchám mín díky setkání osobnímu, ale u něj to bylo naopak, jeho jsem začal vnímat daleko víc a víc mu jako kdyby rozumět. Mm-hmm.
2: Jak moc v pódiu životě je důležitý Kenny? Odkud, kde se vzali, kde se potkali?
1: Já nevím, jak to mají lidsky, ale hudebně je pro ně jako ultra důležitý, protože jako to se nestává úplně často, že by ta symbioza toho producenta s raperem byla tak skvělá, tak geniální a hlavně, že by se jako vyvíjela. Oni spolu pořád rostou prostě, což mi přijde naprosto fascinující a v tomhle to mi mega fandím. Kenny je hudební nadšenec, prostě vždycky se zakecáme na hodiny o hudbě a vlastně bych s ním chtěl mít podcast možná a vnímám to, že oba mají rádi toho Mac Millera, což je z nich jako jasný, ale zároveň se nebojí přesně i jako do nějakých těch jako popovějších výletů a přijde mi, že se jim daří to dělat jako docela vkusně vlastně. Mm-hmm. No.
2: Jaký by byl podle tebe Paulie bez Kennyho a Kenny bez Paulieho? Já vím, že to je hypotetická otázka, ale vlastně docela zajímavá úvaha.
1: Jako Paulie měl různý producenty, já jsem vždycky měl rád, jaký beaty si vybíral od Detonata třeba, takže Paulie věřím, že by mohl být vlastně, víš, co si myslím, že by neměl ten signature zvuk, že by prostě to byl dobrý Paulie, vnímali bychom ho možná podobně, ale neměl by ten signature zvuk, který si vytvořili s tím Kennym a to mně přijde naprosto skvělý, že se jim tohle povedlo a že se spojili prostě, že se vůbec potkali a Kenny by byl možná Kenny, jako. Možná, že by byl větší hvězda, protože by dělal se všema. Těžko říct, jako. Ale rozhodně ten talent by tam byl a ale jak říkám, mně zároveň se líbilo i to, jak s tím Paulie rostly, takže to je jako zajímavá otázka, nad tím si možná ještě popřemýšlím potom.
2: Popřemýšlej. Který album Paulieho považuješ za skutečný přelom? Je to Molo třeba?
1: Možná jo. Tam bylo ještě v hlavní roli se jmenovalo to album, to bylo mezi nima, mám pocit, a tam už byly, jestli se nepletu, tak tam už byl Retard a to byla věc, kterou my jsme třeba na Spinu rotovali strašně moc a i proto, že si o ní lidi pořád volali, to bylo jako mega hit. To fungovalo i na večírcích a tak dál, i na koncertech jeho.
2: To funguje pořád, vlastně pokud se vybavíš Forum Karlín, tak ho tam hrál dvakrát. Možná třikrát, myslím, ne, dvakrát tam zazněl Retard.
1: Dokonce. No takže já bych tam viděl hodně důležitý už to, já si fakt nejsem jistý tím názvem, ale myslím, že to je v hlavní roli. Tak to bych viděl jako hodně přelomový. I to Molo určitě. To Molo zase jiným způsobem možná trošku.
2: To je pravda, protože to Molo je víc asi poetičtější, ne? Takový. Hele, Retard, proč Retard je tak úspěšný i po letech? Protože je?
1: Jako jo, já se směju tomu, že mě napadla úplně strašlivá hláška, kterou neřeknu, nebo to řeknu, neřeknu, to je fakt hrozně ošklivý. A já jsem nepřišel nikoho disovat, prostě oslavujeme tady Paulieho, že jo, takže...
2: Je to tak?
1: No prostě lidi mají rádi tyhle ty uvolněné věci s humorem, viz Orikoule prostě. Doteď lidi vzpomínají na Orikoule, protože je tam ten humor a protože, co si budeme povídat, ono u raperů není úplně jako běžný, aby si uměli udělat legraci ze sebe a Češi to mají rádi prostě.
2: Myslím, že to má vlastně velmi melodický základ, je to prostě zpěvný a text, který si pamatuje úplně každý a vždycky z toho dostaneš prostě dobrý vibe, jakože mě to přijde jako jeden ze základních nějakých jako stavebních kamenů, kdybys měl říct hity československé scény, tak tam Retard rozhodně jako musí být. Čím si vysvětluje, že Molo získalo mezi fanoušky tak silný postavení?
1: No...
2: Protože Molo byl opravdu jako banger. Mm. Už v okamžiku, kdy Molo vyšlo, tak prostě najednou se strhla lavina, se kterou kluci možná ani nepočítali, že se prostě stane v tu chvíli.
1: No já jsem měl pocit, že... a vlastně mám ten pocit možná trošku pořád, že vlastně Paulí s Kennym šli furt jakoby nahoru, že se jim opravdu jako dařilo se pořád jako překonávat, mít víc fanoušků, větší pozornost. Myslím, že tam proběhla nějaká, že je začalo hrát podle mě celoplošná stanice. Tohle všechno fungovalo jako dohromady, ale jestli bych našel jako nějaký konkrétní jeden důvod... Možná, že tam trošku víc koketovali i s tím popovým zvukem. Hmm. Češi to mají taky rádi prostě, když to není moc striktní, ale když jako jsou tam nějaký přesahy, takže možná...
2: Na druhou stranu kombinace teďka Sergeje a Krištofa moc nefunguje. A to i přesto, že mají Češi rádi popový zvuky téměř jako by kdekoliv.
1: To je dobrý point, to jsem ani nedoposlech, musím říct.
2: No to se nedá doposlechnout podle mě. A tak, jak jsme si to řekli my z té rapové strany, tak si to podle mě řekli i ty posluchači z té popové strany a proto to má zhruba na nějakých 40 tisíc přehrátí, protože zhruba 40 tisíc lidí se řeklo, tak to zkusím. Jo. Ale vlastně každý ten tábor se dostal.
1: Já jsem si pak řekl, ještě to zkusím jednou, teď už vím, tak to zkusím ještě jednou doposlechnout to, protože já nerad jako kritizuju věci, co jsem neslyšel celý. A nějak jsem se k tomu nedokopal, no.
2: Já tomu rozumím, já jsem to taky zkoušel.
1: A mimochodem, já jsem si vzpomněl, ale že Krištof Majterek z Prague Union, což jsem úplně zapomněl. A ten není jako marný. Jako neříkám, že je skvělý, ale...
2: No tak ono je to taky daný tím, že kombinuješ, a teď teda na chviličku se odkláníme od Paulího, ale je to docela zajímavá vlastně diskuze, protože kombinuješ někoho, kdo má dobrý texty, kdo má v sobě zakombinovanou nějakou určitou vlastně jakoby poetiku v tom rapu a ten popovej zvuk vlastně nejde proti srsti toho samotného rapera. Zatímco prostě, když vezmeš Sergeje, tak Sergej je prostě strýťák, je ostrej a teď najednou k tomu dáš slova svojím kapky deště a rozbije se ti to prostě celý. Ale třeba uvažuji špatně.
1: Já bych řekl, že to říkáš dobře.
2: Pojďme ale zpátky k Paulímu. Co jsi říkal, když Paulí a Kenny před lety oznámili, že bude Molo dvojka?
1: Co jsem si říkal? Mě to, přiznám se, že mě to do jistý míry jako fascinuje tyhle ty návraty k těm albům, protože já tam často nevidím moc to spojení. Jakože si poslechneš...
2: Tak bylo to po 10 letech?
1: Poslechneš si desku s číslíčkem 2 prostě a vůbec netušíš, proč a přemýšlíš, jestli to je nějaký jenom marketingový tah a tenhle ten úvod vede k tomu, že u toho Molo 2 jsem neměl tenhle pocit. Naopak, jako si myslím, že si opravdu dali práci s tím, aby to komunikovalo ty dvě desky spolu a musím říct, že Molo 2 je možná podle mě nejlepší deska Paulího s Kennym.
2: To jsem tady měl jako... tu otázku pak někdy naposled nachystanou, ale OK. Já teda musím říct, že už jsem tě chtěl oponovat, jakože jsem si říkal, že ta komunikace prostě byla skvělá. Když prostě vydáš Molo jedničku a po 10 letech chceš vydat Molo dvojku, tak to není jenom album, ale je to to, že po 10 letech dáš tomu svýmu fanouškovi před 10 lety něco, co mohl dostat a on to opravdu jako dostal. Ať už po vizuální stránce, hudební stránce, textové stránce, mě ta deska taky přijde jako velmi silná.
1: A je tam opravdu, jsou tam ty spojnice prostě s tou jedničkou.
2: Jo.
1: Což jako, když jsem poslouchal Bangoro 2 třeba, tak jsem neměl tolik pocit, že poslouchám něco, co navazuje na Bangoro 1.
2: Kdybys měl někomu, kdo Paulího nezná, nikdy ho neslyšel, říct třeba jeden track, který si má pustit, tak který by to byl a proč?
1: Tak to je jako hodně těžká otázka, protože když se ohlížíme za tou diskografií Paulí Garanda s Kenny Ruffem nebo Paulí Garanda jako takovýho, tak vlastně... To je přece strašně barevná diskografie. On tam má věci, které jsou do houseu, má tam věci, které jsou prostě víc funky, víc Mac Miller, víc tvrdší. Jako tam je tak strašně moc jako...
2: Tak já to zjednoduším.
1: U Paulího bych určitě... No.
2: Tak kdybys měl vybrat období, který bys tomu dotyčnímu řekl, ať si poslechne, aby poznal, kdo je Paulí Garant. Třeba. Nebo deskou to klidně řekni.
1: Tak to bych možná klidně řekl tu v hlavní roli, nebo to Molo... To si myslím, že by jako docela napovědělo. Protože fakt jsem přesvědčený, že u takhle vlastně verzatelního umělce říct jednu písničku je jako těžký.
2: To určitě. Navíc to spíš mluví o tobě, než o tom posluchači, ale...
1: Přesně tak.
2: Protože to spíš říká, tohle se mi líbí, to se poslechí.
1: Já mám rád takovýhleho Paulího.
2: Jako jo, ale a není to špatně. Není to špatně. Takže jak by to bylo za tebe teda?
1: Jo, jakou já mám rád vyloženě. Já ti můžu říct, kterou hraju třeba, kterou rád hraju, to je z toho Molo 2 a to je s Benem Kristovem.
2: Ne, to ne, Starkids je až na další desce.
1: A teď si nespomenu na název, protože jsem stával brzo.
2: Jasně, a protože ji tak rád hraješ. Nevadí, tak...
1: Ale jako když už hraju něco od Polího, tak hraju, je taková jako rychlejší, je to takovej trošku hauzíček, no.
2: A to mám prostě... nehledáme nic?
1: Ne, myslím, že ne. Mě to hraje v hlavě, ale já si prostě nespomenu.
2: Tak broukni.
1: Já moc, radši to nebudu dělat do eteru, ale...
2: Každopádně
1: si vzpomněl.
2: Tu skladbu najdete na albumu Dvojka.
1: Jo, výborná věc, Ben Kristoval super, Polí super.
2: Dobře.
1: Nemám k tomu co dodat.
2: OK. Co je podle tebe Polího vůbec nejsilnější disciplína? Jsou to ty texty, je to ta flow, která z něj jde, je to atmosféra na koncertu, jsou to ty beaty, je to schopnost vyprávět příběhy, je to to, že to má vždycky zasazený i do vlastně krásného grafického vizuálu, že vlastně vidět Polího v našou tak je prostě vždycky zážitek, nebo podívat se na jeho kliby, to je taky vždycky zážitek.
1: To mě hraje ten Ben v hlavě a já nemůžu chytit ty slova. No to je jedno. U Polího Garanda za mě jeho nejvýznamnější rys je to vizuálno, jako ten cit prostě. On má podle mě skvělý vkus. Já jsem viděl, jak rekonstruoval, na Instagramu jsem koukal, jak rekonstruoval nějaký byt, prostě říkal jsem si, to je tak pěkný. A to si říkám vlastně vždycky, když on něco, ať už jsou to nějaký hadry, nebo ten videoklip přesně, nebo to auto. On prostě má jako dobrý vokus. Evidentně.
2: Já taky vždycky, když vidím nějaký třeba klip, tak si říkám, že tam bych chtěl být.
1: Do toho má ještě takový ten jako tvrdší klip, kde je takový jako filmovej, takový thrillerovej a tak dál, zase jako úplný opak. Super, super.
2: Jako na druhou třeba nebo klip Grandstraße, vyznání k Liberci mi přijde taky jako velmi, velmi jako hezký, až jako nostalgický a vyvolává fakt jako silný emoce třeba.
1: Takže bych zmínil možná, že tam bude nepochybně i talent jako obklopovat se dobrýma lidma.
2: Dobře. Jak bys definoval nějaký základní poznávací znak Polího tvorby? Hudebně třeba. Jestli to jde? Ty si řekl, že má sice hodně poloh, ale na druhou stranu poznáš ho.
1: To je pravda. Asi bych řekl, že je možná v rámci té rapové scény takový trošku hodnější kluk, jako melodičtější. Já úplně vidím, jak se mu to nelíbí, že tohle říkám. Protože on je i hran, samozřejmě. To je jasný, jinak by o tom nemluvil. Vždycky jsem ho vnímal v té, jako řekněme, té hodnější, melodičtější prostě. Ve světě se tomu říkal končas, ale je to takový, to mi přijde takový přepozlý trošku.
2: S kým podle tebe by Polímu slušela spolupráce a ještě nenastala, nebyla, neproběhla?
1: No mně by se samozřejmě líbilo, kdyby se mu povedlo udělat něco s tím Macmillerem, ale to už se teda bohužel nestane, pokud nezapojíme AI víc do muziky, což si myslím, že není nutný. Ten mě napadl určitě jako první, protože on vlastně, jak měl ty koncerty akustický, tak jako cítím, že prostě došel do fáze, kdy by to neznělo blbě, kdyby opravdu vedle toho Macmillera byl důstojný a mně by se to líbilo. Určitě by bylo fajn, kdyby víc spolupracoval právě třeba s těma muzikantama, já to mám rád, takže přemýšlím...
2: Tak to se děje, ne?
1: To se děje vlastně, no, ale v rámci i těch jako desek třeba a tak... Teď přemýšlím, jestli by nebylo dobrý i zkusit něco právě jako super netradičního. Určitě by bylo super, kdyby udělal diskuse svojí holkou, protože Zéa zpívá naprosto úžasně. Já jsem ji viděl naživo před pár měsíci a úplně mě rozsekalo. Jako.
2: Měl někdy Polí Garant s někým na scéně nějaký beef? Jak to dopadlo případně?
1: Tak tam byly nějaký, jako myslím, třenice se Supercrew možná na začátku... Ale vlastně si nic moc nepamatuju a on občas někde měl nějaký narážky nebo někdo na něj, ale myslím, že vyloženě, že by dělal jako distreky, to si nepamatuju. Já myslím, že on radši dělá hudbu asi než distreky, no.
2: Je rok 2026, dokázal Polí během těch let držet krok s tou nastupující, jakoby...
1: Jo, promiň, víš, koho disoval politiky v Liberci přece.
2: Já jsem zapomněl, jak je strašně náročný s tebou někdy sedět ve studiu.
1: A to jsem velmi cenil tenkrát. Kvůli těm střihům?
2: Kvůli těm střihům. Ne, my stříhat nic nebudeme, my pojedeme jako by
1: to měli naživu. Já stříhám, já dělám střihy.
2: Tak my neděláme střihy. Tak ty děláš střihy, ty děláš skoky, ne střihy. Tak jo. Je rok 2026, dokázal Polí jakoby se dostat do toho soudobího zvuku, aniž by působil jako někdo, kdo se snaží pouze zalíbit současní generaci?
1: jako bavíš se starým boomerem, jo, takže já ti to řeknu prostě za sebe. Já mám poměrně na háku, co je vlastně současný zvuk a čím dál víc, protože takový ty slova jako relevance a podobně jsou mi vlastně čím dál víc odporný, protože hudba je prostě jenom jedna, ty si můžeš dělat jak chceš a když jsi starší, tak tvoje hudba může znít starší, jako... Já když vidím, jak diskutují mladí lidi o muzice a vy třeba, když byl beef Hugo Tox a OG Puff, tak já jsem tam vnímal strašný jako za prvý povrch a za druhý to, že když chceš dělat hudbu v roce 2026, tak ji můžeš dělat jak chceš, ty nemusíš jako nahánět trendy a tím se dostávám k tomu, že mně přijde, že Paulí jako moc nenahání trendy, že naopak z něj mám pocit, že se snaží dělat prostě co nejlepší hudbu, jako takovou a že vlastně, jestli jsou tam nějaký trendy, jako nevšiml jsem si, že by dělal nějakou jako rage music s divnýma zvukama, což je asi teď ten největší možná sound trend, nebo že by dělal nějaký jersey beaty.
2: Jako na mě to působí taky, že tak nějak si drží jakoby svůj kontinuální prostě zvuk a do toho občas jakoby pustí nějaký koření, který je třeba jakoby zajímavý, ale zároveň vlastně nedegraduje svoji tvorbu, což
1: no
2: jsou
1: a pro mě
2: umělci,
1: boomera...
2: který...
1: To je pravda. A pro mě boomera je vlastně nádherná ta vlna, která běží posledních pár málo let, kdy takový ty legendární jména prostě právě vůbec nenahání žádný jako trendy, ale dělají prostě muziku tak, jak ji umí nejlíp a vznikají za mě naprostý jako masterpieces, no. Takže myslím si, že tohle je cesta.
2: Měl nějaký období ve své kariéře Polygarant, ve kterém podle tebe nějak třeba zbytečně zariskoval a vyplatilo se mu to? Nebo na oplátku nevyplatilo?
1: Já, když nad tím tak přemýšlím, tak u něj vždycky určitě byl risk, kdykoliv jako přitvrdil, že vsadím se, že ten klip, který si nemůžu vzpomenout název, myslím, že to je s Rytmusem věc, kde to má takový ten hororový, thrillerový jako feeling, nádherný videoklip, tak tam si myslím, že spousta z nás bylo jako šokovaných vlastně, že i tuhle polohu Paulí zvládá a nebojí se jí dát ven, tak tam jsem vnímal určitě velký risk v tomhle a vlastně kdykoliv řekl v tracku zprostý slovo, tak já jsem se u toho tak jako trošku ošil, že jsem si říkal, Paulí, ne, ty ne.
2: A víš, co je teda zajímavý, když seš u tady tohleto
1: punktu, to mohlo odradit.
2: Že kdykoliv u Paulího slyším zprostý slovo v textu, tak ho vlastně neslyším, jestli mi rozumí. Mm-hmm. Že prostě u někoho slyším zprostý slovo a řeknu clean, a tady vlastně si řeknu, ale tak to taky rostomí. Je to zajímavý, no. Asi...
1: Každý rapper miluje určitě, když mi někdo řekne, že je rostomilý.
2: Takhle jsem to nemyslel, ale že vlastně to tam prostě neslyším. Protože vlastně to tam ani nečekám. Dobře, tak Paulí založil svůj nový label, Corso Records, tak jak podle tebe ovlivní jeho dlouhodobou spolupráci jste nikdy?
1: No... To bych řekl, že moc ne vlastně, protože kdo sleduje ty někdy dlouhodobě, tak ví, že to není úplně klasický jako business projekt a přestože to dělají dobře, rozhodně od začátku, tak vnímám a oni to sami říkají, že jsou jako takový docela volný sdružení vlastně a že jsou hlavně přátelé, takže myslím si, že to spolu nebude nějak kolidovat. Naopak mě teda musím říct, hodně baví to, jak se do toho vrhnul, s jakou energií, že jako jsem trošku čekal, že to jako vyhlásí, že se nebude nic moc dít třeba, nebo že bude nějaký jeden objev a kdo ví, jak to celý bude, ale on opravdu jako do toho šlape, jsem si všimnul.
2: A objevuje nový jména, nový lidi, nový
1: zvuky. A dělá
2: zvuky,
1: s nima, a dělá takže s nima, je opravdu tahá do toho spotlightu, fakt jako pěkný.
2: Kde nebo kam bys Paulího zařadil v české historii rapu a co bys řekl, že vlastně byl ten jeho hlavní přínos nebo je ten jeho hlavní přínos českému rapu?
1: No já mám obecně rád, když jsou lidi sví prostě a v tom rapu česky to vždycky dost jako vlastně chybilo a teď já jsem úplně happy, teď máme strašně moc poloh v tom rapu, strašně moc různých lidí, máme tady jak Dolara Prince, tak tady máme Sausen prostě, tak tady máme Paulího, jsou tady opravdu všechny možné polohy a takže Paulího přínos je vlastně hlavně v tom, že je Paulí prostě, že není nikdo jiný.
2: Ok, a co bys mu popřál k narozeninám?
1: K narozeninám bych mu určitě, teď mě napadl zase ten Mac Miller prostě, já vím, že ho má strašně rád, takže já bych mu samozřejmě přál jakkoliv se dá dohromady s Mac Millerem, kdyby to šlo prostě nějak jako záhrobně. Určitě mu přeju, ať se mu daří ve všem, ať se mu daří v hudbě, ať se mu daří, podle mě bude točit filmy, ať se mu daří ve vztahu samozřejmě a ať hodně koncertuje, ať máme my fanoušci kam chodit, na co chodit.
2: No tak jo, tak Polí, přejeme ti krásné narozeniny. Původně jsem tady na poetu měl ještě nachystaný, jestli mu zaspíváme Happy Birthday to you. Poeta se tomu zasmál ještě před vysíláním, tak ani nevím, jestli si ti do toho chce nebo nechce, asi nechce.
1: Moc se mi nechce, ale jsem překvapený, že to tak uteklo, protože jsi měl asi šíleně otázek. A já jsem ti asi na nějaký odpověděl rovnou, aniž by se zeptal.
2: Nemusel jsem to proškrtávat výrazně. Myslím, že jsme šli tak jako chronologicky, tak jak to tady bylo. Takže Polí, ještě jednou krásné narozeniny.
1: Všechno nejlepší.
2: Všechno nejlepší a budeme se těšit někdy příště. Ladislav Poeta Zeman, hostem aktuálně vydání Spintolku, který byl věnován Polímu Garandovi, který letos v říjnu oslaví 39. narozeniny. Krásné rozky, děkuji za to, že posloucháte Rádio Spin, děkuji, že posloucháte Spintolk. Od Majku se loučí, hezké večer přeje Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spintolk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.

0: tvoje ex to zná.
1: Nikdo z nich nezná ulice jak my, ale tváří se tak každej. Málo kdo fakt zná ten život v hlubinách, ale mluví o tom každej. A real shku je tu jenom pár, ale snaží se tak tvářit každej. Real člověk pozná, kdo je real, takže vím, že real tady není každej. Nikdo z nich

0: našla jsem si ženskou a pro ženskou našla jsem si chlapa, no.
1: Čau, ale za mě nejhorší věta je 100% tvoje ségra byla stejná k lepší.
2: Tohle asi pravděpodobně může bolet, no.
3: Když ti buchta řekne všechny s tebou jsem jen předstírala.
2: Bráško. Jak předstíral? Já ti říkám, že kecá. 100% musí kecat.
4: Se mnou se jednou holka zešla s argumentem, že ten kluk přede mnou byl hrusný a zahybalý a já tady, že jsem moc hodný, já jsem jí věrný. To je docela dobrý bušit.
2: No tak ta si myslím, že asi neviděla úplně, co chce. Naopak ale Rozy bejvalý viděl moc dobře, co chce.
5: Dobré ráno, tady Rozy. Já si pamatuju větu mýho ex, když jsem se ho ptala na konci vztahu, hele, miloval jsi mě vůbec nikdy? A on mi řekl, jo, prvního půl roku. Blbý je, že jsme spolu byli tři.
2: Ty vole, Rozo, já to slyším dneska už asi po sedmý a furt tady sedím s otevřenou hubou a dal bych cokoliv, ale fakt cokoliv za to, abych viděl tvůj výraz, když ti tohleto frajer vpálil. Když tak mi ho pošli do mobilní apky Rádia Spin, no a já se na něj kouknu zase zítra mezi 6 a 9. Čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hustle. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to víc se ti musí vracet. Někomu stačí